0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje, a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí na Metropoli.

0: Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Robert Kozák, fotograf, který strávil poslední rok a půl na Novém Zélandu. Roberte, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj Lukáši, děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky.
0: Když se řekne Nový Zéland, tak je to země na opačném konci světa. Co dělá Kala na tom odjet z Česka pryč a proč jsi vybral právě Zéland?
1: No, ono to bylo ne úplně dlouhý přemýšlení. Můj sen byl vždycky splnit si to, že budu nejvíc vzdálený, nebo nejvíc vzdálené země z Česka, což Nový Zéland právě byl. Takže to bylo jedno z věcí, plus jsem tam měl nějaký známý a do toho mě lákala ta jedinečná příroda, která tam fakt je.
0: Mhm. No, je pravda, že na Zélandu je úžasná příroda a jezdí tam stejně tak hodně lidí za prací. A mě by zajímalo, respektive slyšel jsem, že není vůbec jednoduché se tam dostat. Tak jestli bys nám mohlo přiblížit proces toho, jaké to je vlastně, když se člověk rozhodne.
1: Není, ale je fakt, že já jsem si to nepřipouštěl, i když ta pravda byla taková, že ty víza jsou omezeny počtem lidí, s tím, že vlastně ten den D je 6. března každý rok a ta kvota je omezená 1200 lidma, což je docela omezený počet, protože řádově každoročně se tam hlásí přibližně 5000 lidí, plus minus, každoročně to většinou stoupá a vlastně za nás, když jsem tam letěl v roce 2018, tak to mohlo být kolem těch 5000, takže dejme tomu každý čtvrtý, což je docela tlačenka a prostě bylo to docela boj. Já jsem ty víza dostal 22.30 s tím, že kvota se otvírala v 10 večer a bylo to docela naknap, protože jedna kamarádka 5 minut po mně už ty víza nedostala. S tím, že vlastně ta možnost dostat ty víza tam i potom ještě je, protože ty servery tím, že padají a to přetížení je obrovský, tak se může naskytnout nějaký místo a ten, kdo to zkouší, tak má možnost se tam dostat třeba i v 11 nebo o 11:30 večer.
0: Mm. Čili je to tak, že těch prvních 12 lidí to dostane, nebo jsou tam ještě nějaká kritéria, která?
1: Není to úplně vždycky jistý. Ti, co se dostanou vlastně přes ty všechny formuláře, kterých je poměrně dost, kde se vyplňují základní údaje, číslo pasu, zdravotní vlastně stav toho vlastně cestovatele.
0: Toho žadatele, ano.
1: Toho žadatele, tak v podstatě tady ty věci jsou nezbytně nutné. Potom vlastně se dojde k platbě, která když se uhradí, tak je tam nějakých 90% odhaduju to, že ty víza už dostane, ale ty papíry se následně dostanou do imigračního centra vlastně ve Wellingtonu na Novém Zélandu a tam se to ještě jednotlivě ty složky vlastně kontrolují a v podstatě čeká se na approved, což je vlastně potvrzení toho, že je to schválený. To approved vlastně, oni mají nějakou časovou lhutu, dokdy to musí schválit a my jako žadatelé musíme sledovat potom e-mail anebo přímo na working holiday visa nebo na těch imigračních stránkách ten status, kde vlastně potom naskočí e-visa, což znamená, že to je potvrzený.
0: Čili potom
1: confirm. Je tam vlastně confirm, jakože to je potvrzený a tím pádem vím, že pak mi následně přijdou ty víza, které já si potom musím jakože vzít sebou na vlastně na Nový Zéland. A tím potvrdím to, že vlastně mám pracovní víza a ne vlastně a ne turistická.
0: Turistická. Mm. Jak jsou na tom třeba ostatní země? Mají to všichni stejně, co se týká počtu těch víz, které ty dané státy udělují? A nebo je to třeba jinak?
1: Ne. Třeba Němci, ti mají ty víza neomezeny, proto Němců je tam, bych řekl, jako většina a jezdí tam hlavně teda mladí, co jsme si mohli všimnout, kteří tam dělají docela čurbes, abych to tak řekl. Takže těch je tam poměrně hodně a Češi, bych řekl, že tam mají dobrý jméno, i co se týče práce, co se týče nějaké společnosti obecně, jsou tam dobře braní a i co my jsme tam potkali Čechy, tak jsme měli štěstí, nebo nevím, jestli úplně štěstí, ale co byli fajn. Prostě pokecali jsme, neměli jsme nějaké předsudky, původně jsem tam s Čechama se bavit vůbec nechtěl, chtěl jsem si žít jako tak izolovaně od nich, ale potkali jsme tam fajn Čechy, s kterými jsme se pobavili, hlavně tím, že jsme na druhé straně planety, tak prostě se hodí každý kontakt, když by šlo o nějakou nouzi. Takže určitě si myslím, že spíš je potřeba se s těma lidma skamarádit a bavit se s nima otevřeně.
0: Hmm. A potkali jste tam třeba i nějaké Slováky, nebo máš třeba informaci o tom, kolik mají Slováci třeba kvótu tady
1: na ta víza? Slováky jsme tam potkali a potkal jsem tam dokonce jednoho, teď už můžu říct, kamaráda. Mm-hmm. A bylo to, Slováci tam mají teda ještě dost těžší, tím, že ta kvota u nich je jenom 100 osob za rok, tím vlastně se skoro vylučuje pravděpodobnost nějakého dostání se tam, když oni žádají taky poměrně vysokým počtu lidí. Takže měli jsme štěstí, potkali jsme tam Adama. Adam, zdravím tě, Adame, čau. Doufám, že se budeš dívat. A bylo to super. Takže jako i Slováci tam jsou.
0: Ty jsi na cestu přes půl světa nevydal sám. Prozradíš nám, s kým jsi vyrazil na tento?
1: Jo, ono to bylo trošku složitější, protože já vlastně mezi tím, co jsem odletěl, tak jsem poznal moji současnou snoubenku a byli jsme už domluveni jako s bandou přátel, takže pro mě ta cesta byla jasná a to byl Zéland. A letěli jsme teda ve čtyřech lidech, včetně mě. Měli jsme domluvený auto, které na nás čekalo už na letišti. Vlastně kamarádka nám tam na nás přímo čekala a první reakce při příletu na Zéland byla pro mě trošku šokující, protože to auto bylo trošku menší, než jsem předpokládal. I přesto, že jsem si tak nějak počítal ty metry, jak by to tam bylo velký, tak jsem si říkal, že zas tak velký není. A první cesta na společné ubytování v Aucklandu byla tak, že dva seděli vepředu, já jsem byl jako spolujezdec, kamarád Martin řídil a dva leželi vzadu na posteli a největší sranda bylo to, že každý měl k tomu krosnu, měl k tomu spaca, karimatku, takže jsme byli totálně zaskládaní a nebylo skoro možnost jako už tam nic narvat, takže to bylo docela mazec. A dostali jsme se teda na ubytování s tím, že první dva, tři dny jsme zařizovali základní věci týkající se bankovního účtu, IRD number, který je nezbytný kvůli daním. A pak jsme další věc, co bylo fakt nezbytně nutné, bylo koupit dalšího auta, aby jsme měli aspoň dvě, protože s tím jedním autem za prvé to není úplně legální, aby dva leželi vzadu, ale to bychom ještě obešli celkem, ale na druhou stranu šlo i o nějaký komfort. Takže jsme tak cestovali jenom nějakou krátkou dobu a potom si vlastně Martin, kamarád, koupil auto, který sdílel s Martinou a já s Davidem vlastně jsme byli zase v druhém autě.
0: Mm. A ty jsi zmiňoval, že jste v tom autě měli postele, čili vy jste potom v něm i přespávali. Mm-hmm. Měli jste to jakoby za tímto účelem, ta auta?
1: Měli jsme to hlavně primárně za tím účelem, protože vlastně můj další takovej jak kdyby sen, který jsem si na Zélandu chtěl splnit, bylo vlastně cestování v obytném autě, protože ten Zéland nabízí spoustu příležitostí cestování a neomezenou svobodu. A díky tomu autu ta svoboda je obrovská, proto to bylo další z takových plánů, že celý vlastně jaro, když jsme tam doletěli, až konec léta z kraje podzimu budeme v autě, takže já jsem strávil v autě soustavně 7 měsíců a můžu říct teďka zpětně, že to bylo fakt asi nejlepší část celého Zélandu, protože potom už to spaní v těch barácích nebylo tak zajímavé. Takže určitě spaní v autě doporučuji a je to úplně zase o ničem jiným, to cestování dostane to úplně jiný rozměr a člověk se dostane tam, kam by se jinak nedostal a hlavně je tam největší vlastně benefit nebo ta výhoda, ta svoboda, která je obrovská.
0: Mm, určitě, souhlasím, ta svoboda. To máš pravdu. Čili vy jste měli po příletu na nějakou dobu asi zajištěné ubytování v nějakém místě, abyste si zařídili všechny potřebné věci a pak jste se teda těmi auty vydali někam dál a jak to bylo třeba s prací? Tu jste měli taky už domluvenou z Česka nebo jste to řešili až na místě?
1: Jo, my jsme ještě se vrátím k tomu, co se ptal na začátku teďka té věty. Tak my jsme měli vlastně první týden Airbnbčko na to zajištění si těch základních věcí, jak jsem řekl, bankovní účet, IRD number, trošku jsme se rozkoukali. A potom vlastně jsme se vydali na tu cestu. Po tom týdnu jsme první vlastně plán byl takovej, že my jsme měli sehnanou práci na Jižním ostrově a plán byl šílený, že bychom z Aucklandu jeli až vlastně ke Queenstownu nebo respektive Cromwellu, což je fakt jako velká štreka v jednom autě. Takže ten plán padl skrz to, že to bylo celkem nereálný kvůli tomu prostoru v tom autě a vůbec jako bezpečnosti a vůbec už jenom trajektem z toho severního ostrova na jižní. Takže jsme začali myslet trošku jako realističtějiš a dostali jsme vlastně nějakou nabídku u Taurangi, kde jsme vlastně byli na tréninku Kiwi, což byla práce, která byla docela dost náročná, nebyla ani moc zajímavá. Museli jsme pracovat pod vlastně Indama, kteří mají takovej, bych řekl, specifický styl vedení. Nebudu říkat, že jsou všichni špatní, ale řekl bych, že není úplně, bych to řekl slušně.
0: Není to úplně neslušně.
1: Neslušně, dobře. Ne, s Indama máme zkušenosti dobrý, špatný. Já je všechny nechci házet do pytle špatného, ale na druhou stranu my jsme s nima úplně dobré zkušenosti neměli, takže jsme si potom hledali vyloženě zaměstnavatele, kteří byli buď kiváci, anebo jiné národnosti.
0: Mm. A když říkáš, že jste si hledali, tak kde jste třeba takhle práci hledali?
1: Zéland obecně má spoustu skupin na Facebooku, kde se shromažďují Češi, Slováci, a my jsme v jedné z nich byli a tam se vlastně naskytlo příležitost pracovní, který tam je během sezony spousta. Většinou se jedná teda o sezónní věci na farmách, na sadech, a my jsme vlastně jednu z nabídků využili, obepsali jsme životopis, důležitý ještě je vlastně mít slušně napsaný životopis a potom se sejít s tím kontraktorem, poslat mu ho a v podstatě tím je to vyřešené. Potom na místě se podepíše normálně smlouva, tak jako v Česku, a v podstatě ze dne na den se pracuje. S tím, že vlastně ta práce na sadu, na farmě je náročná asi jako všude. Jo, běžně ty časově jsme dělali nějakých 8 až 10 hodin denně, často byly i přes časy, protože té práce bylo hodně. A my jsme tam prostě jeli vždycky od toho si vydělat a pak zase nějakou dobu cestovat. Takže když jsme pracovali, tak jsme se kousli, vždycky to bylo náročné, ale stálo to za to, protože, jak říkám, ty volné chvíle toho cestování, mít našetřený peníze, cestovat, tak to bylo úžasné.
0: Co se týká té práce na těch farmách a sadech, tak to je tam asi hodně rozšířený, že předpokládám, že hodně lidí, co tam jde za prací, tak třeba, ne že začíná, ale pracuje třeba takhle na těch farmách. Ty jsi popsal, jak to tam funguje. Mě by zajímalo, co třeba s těmi směnami, jestli ty jsi mohl říct, že hele, chci pracovat prostě přes čas, chci si vydělat více peněz, nebo jestli je to tam prostě nařízené.
1: Ne vždycky jsme si mohli říct, samozřejmě. Většinou podle toho, jak bylo potřeba třeba sbírat tu odrůdu nebo cokoliv. Většinou jsme se museli podřídit těm požadavkům těch zaměstnavatelů, ale ti byli zase ovlivněni tím, jaký je počasí, protože když bylo třeba delší dobu teplo, tak ovoce rychlejš dozrávalo, proto se muselo nazbírat rychlejš. Tam je hodně pečlivě všechno sledovaný a chodí tam hodně kontroloři kvality, kteří sledují vlastně kvalitu třeba už pak těch výrobků finálních, příklad jablek nebo kiwi. A oni zhodnotí situaci, jestli je teďka čas to sbírat nebo není. A často se spíš stávalo to, že to bylo třeba nezralý, například to kiwi, a pak bylo intenzivní světlo, teplo a rychle dozrálo a najednou bylo zase strašně moc práce. Takže v ten moment prostě najednou jsme začali pracovat přes časy, ale pár dnů předtím jsme třeba nepracovali vůbec. Jo, takže zase ta stinná stránka vůbec té práce na tom sadu je to, že člověk sice jeden, dva dny, tři maká, vydělá si hodně peněz, ale na druhou stranu potom den, dva třeba nepracuje. Třeba to se nám stalo zrovna na kiwi, když jsme byli a trošku nás to zamrzelo, protože jsme si tam měli vydělat peníze, ale díky tomu, že jsme měli levné ubytování, tak zase nás to zase tak netrápilo. No. A potom ty další dny, kdy jsme dělali přes časy, tak se nám to zase finančně všechno vrátilo. A to ubytování bylo teda jako tím, že jsme spali třeba za, když to můžu říct, 10-15 dolarů za noc, tak nás to nějakým způsobem nesejmulo finančně. Prostě jsme to zvládli v pohodě.
0: Hmm. To předpokládám, že jste spali asi v nějakých jakoby kempech, že? Nebo nebylo to někde v civilizaci, nebo?
1: Bylo to, spali jsme teda v kempech, jak říkáš, ale některé farmy umožňují spát přímo na farmě nebo na sadu, což je bezvadný v tom, že ráno člověk stane, jde si do zázemí vyčistit zuby, nasnídá se v nějakým suterénu, udělá si kávu, čaj a prostě jde do práce. Nemusí nikam dojíždět, většinou ti zaměstnavatelé umožňují to spaní za úplně hubičku, fakt bavíme se třeba o 150 korunách za noc, takže jo, to je 15 dolarů, když to můžu přepočíst, tak nějak tak je vydělaný, když se jako maká za 3/4 hodiny, jo, v práci, což je úplně super.
0: A co třeba ta komunita, protože samozřejmě na tom sadu nebo na té farmě pracuje relativně hodně lidí, tak jak to potom vypadá po té práci, když se všichni vrátí, funguje tam právě nějaká třeba soudržnost, nebo bavili jste se nějak večer potom, jak to
1: probíhá? To je taková ta druhá část, která je taky hodně veselá, protože ta pracovní stránka, tam jsme prostě sledovaní, jo, makáme tam a děláme to všichni i pro sebe, aby jsme vydělali, A potom, jak přijdem z té farmy, z toho sadu, tak nastává taková ta příjemná část dne, kdy prostě i přesto, že to pivo tam na tom Zelandu není lepší, tak jsou tam i kousky, které se pít dali, takže jsme prostě sedli k pivu, udělali jsme něco na jídlo, objednali jsme pizzu, jo, kecali jsme. Super je na tom ta multikultura, že vlastně se seznámíme všichni, mluvím ještě za nás, ale i já jsem se tam seznámil se spoustu lidma, s kterýma udržuji kontakt doteď, kteří mi doteďka komentují příspěvky na Facebooku, kteří prostě už dávno, rok jsme se třeba neviděli, jo, takže ta komunita tam drží hodně při sobě a celkově ten volný čas po práci je hodně o tom trávit ten čas. I přesto, že jsem dělal vlastně třeba na Kiwi s Čechama, Slovákama, tak jsme se spolu bavili po té práci. Nikdo nešel třeba na mobil, na Facebook, ale prostě šli jsme, kecali jsme, hráli jsme šipky, kulečník. Měli jsme teda, musím říct, super suterén a vlastně paní, která nás zaměstnávala, tak byla úžasná a to zázemí, které tam bylo vybudované pro nás, jako je kuchyň, sociální zařízení, jo, přes vlastně nějakou tu zábavu, tak to bylo úžasné. Jo, takže my jsme si ty volné chvilky užívali jako náramně. Bylo to bezvadný.
0: Mm-hmm. A mohl bys třeba ještě vyjádřit to, kolik vlastně člověk je schopen si tam vydělat na tom sadu, protože přece jenom je to práce náročná, práce manuální, ale asi potom ve výsledku i docela zajímavě ohodnocená. Tak jenom možná přepočtu třeba na české koruny, protože samozřejmě na Novém Zélandu jsou novozélandské dolary, pokud se nepletu.
1: Mm-hmm. Ano, určitě. Novozélandské dolary, vlastně ta sazba nebo minimální je 17,70 dolarů, s tím, že ta práce na sadu je fajn v tom, že jsou malý náklady, protože většina těch lidí spí právě buď v nějakých levných hostelech, anebo právě v tom autě. Většina v autě, náklady jsou malý a peníze, i když spousta farem je placená úkolově, některý časově, někdy se vydělává právě těch 17,70, ale třeba na sběru kiwi jsme byli schopni vydělat 25 dolarů za hodinu. Jo. A to už jsou super částky, takže ty peníze se tam samozřejmě vydělat dají, ale zase druhá stránka, ta stina je, že fakt jsou dny, kdy se třeba nepracuje, venku prší, jo, takže člověk prostě nemůže nikam, je třeba zavřený v autě, nebo jde do knihovny, surfuje prostě na internetu, jo, takže dá se tam vydělat a když prostě třeba v nějaké oblasti zrovna je třeba škaredě, prší, tak není problém se zbalit a najít si farmu, třeba, která je třeba 20-30 kilometrů dál, nebo 100 kilometrů, protože fakt ta sezona nabízí obrovské množství práce, jak jsem řekl, kiwi, jabka, borůvky, je toho fakt spousta. I na severním, i na jižním ostrově.
0: Hmm. A dalo by se popsat, jak vlastně drahý je život na Novém Zélandu? Ty jsi vlastně už zmiňoval trošku to ubytování, byste ho měli trošku levnější, ale třeba co se týká stravy nebo služeb, zážitku?
1: Určitě. No, já jsem to tak nějak počítal a každý to má samozřejmě individuálně, ale já, když jsem byl tak nějak, já si myslím, že jim tak průměrně, hodně jsem utratil za pivo, ale tak to nepočítám. Tak já jsem se pohyboval přibližně, dělal jsem větší týdenní nákupy, ale i během týdne a pohyboval jsem se přibližně nějakých 150 dolarech za týden, 150 až 200 dolarech za týden za jídlo. Ubytování mě stálo vlastně nějakých 70 až 120 dolarů vlastně za týden taky, já to beru týdně, protože tam jsou i týdenní výplaty, což je taky důležité říct, což je třeba pro cestovatele bych řekl mnohem lepší v rámci nějaké, bych to řekl, toho propočítání si peněz, kolik kde dám, za co kolik utratím a řekl bych, že to je docela výhoda určitě. Takže přibližně, když to tak řeknu, tak kolem těch, když počítám zábavu a nějakou naftu nebo benzín, jídlo, tak se pohybuju přibližně kolem 4 až 5 tisíc za týden. Takže reálně třeba kolem těch 20-25 tisíc beru měsíčně. S tím, že vydělat se dá klidně od těch 40 do 100 tisíc. Jo, dá se to. Bavíme se teda už pak i o pracích, samozřejmě mimo farmu. Jo. Na té farmě to je trošku omezený samozřejmě těma přibližně 25 dolarama. Ale jsou tam samozřejmě práce, které jsou ještě líp placeny.
0: A u tebe samozřejmě možná i hrálo roli to, že ty jsi měl vlastně to obytné auto, mm-hmm. čili dalo se ušetřit i na tom ubytování tím, že jste mohli spát vlastně v tom autě. Na druhou stranu si myslím, že to muselo být docela velké vystoupení z nějaké komfortní zóny, protože přece jenom ty jsi zmiňoval, že byly dny, kdy bylo hodně deštivo, mohla být třeba chladná rána a tak dále, tak asi to nebyla taková ta teplá postel.
1: Určitě ne, ano, i přesto, že bylo třeba léto, my jsme zažili vlastně 7 měsíců v autě, tak i přes ty letní dny, tak byly i části některých dnů nebo oblastí, kde fakt třeba padaly ty teploty na 5 stupňů v ráno. 5, třeba 10 stupňů a to prostě, a během nebylo 25, takže ty výkyvy teplotní obecně byly fakt na Zélandu obrovský, kdy vlastně ráno my jsme začali pracovat v mikinách, bundách a přes den nebo přes poledne jsme vytáhli trička, jo. Takže ty teplotní rozdíly jsou fakt obrovský. A to je taky zajímavý říct, no, ty teploty, které tam jsou fakt během léta odlišný, jinak jsou zase na podzim, jinak deštivost je tam taky velká a to je jedno, jestli severní jižní ostrov, obecně jižní je víc deštivej, ale i na severu jsme třeba zažili povodně, takže jako to počasí je tam hodně nevyspytatelný a ta komfortní zóna ohledně toho spaní v autě mě osobně tam docela vyhovovala, i přesto, že prostě v autě byla špína, kolikrát jsem si tam dotáhl bahno, tak prostě se stalo, ale neřešili jsme to tak moc, prostě ten život je tam trošku jiný. A ta komfortní zóna, nebo vystoupení z té komfortní zóny mě osobně třeba bavilo. Já jsem to tam vyhledával a přiznám se, že jsem se cítil třeba mnohem líp, než třeba když se cítím teď a když si doma zašpiním podlahu na chodbě, tak se cítím méně pohodlně, než když jsem si to udělal v autě. Tak to mám.
0: No měli bychom říct, že za tebou vlastně v průběhu potom přiletěla tvoje partnerka. Ona vlastně neměla ty víza ve stejnou dobu, jako jsi měl ty, takže vlastně doletěla až později a my jsme se ještě před natáčením bavili a ty jsi mi říkal, že byla tenkrát hodně jako vystrašená, protože ona předtím vlastně nikdy neletěla.
1: To byl to její první let, přesně jak říkáš, no.
0: Takže nakonec to zvládla, musíme teda říct, že
1: byla úžasná.
0: Letěla úplně sama.
1: Neletěla, teda musím říct, letěla s kamarádem, který tam právě pak trávil ještě 3 týdny s náma, ale i tak je to prostě neskutečný. Já osobně bych z toho měl fakt bobky, fakt bych se z toho bál, takže ona to zvládla s přehledem a myslím si, že na to bude vzpomínat celý život.
0: Co se týká práce, tak vy jste teda potom taky změnili, nebyli jste pořád jenom na farmě, tak možná jestli bys nám přiblížil, jak potom jste se kariérně posouvali.
1: Určitě, my jsme vlastně teda začali na sadech a během toho léta, nebo obecně, když jsme byli v autě, když to tak řeknu, těch prvních 7 měsíců, tak jsme dělali na sadech, jo, tam jsme dělali fakt přes jabka, kiwi a bylo to z toho důvodu, že to bylo nejjednodušší, byli jsme flexibilní, mohli jsme cestovat z místa na místo, potom jsme prostě se rozhodli, že pojedeme na jižní ostrov, ale ten jižní ostrov už byl totiž tak nějak v době, kdy už jsme začali pomalu plánovat to, že budeme přemýšlet o nějaké reálné práci, kterou nám vlastně na jižním ostrově tak nějak jako domluvila jedna kamarádka, která tam už byla nějakou dobu před náma. A bohužel to padlo, protože se stala taková věc, že zaměstnavatel měl méně práce pro nás, obecně pro zaměstnance a nakonec nedělal žádný nábor. Takže my jsme měli zamluvený vlastně ferry, už jsme byli na jižním ostrově a zjistili jsme, že jsme bez práce, s tím, že už jsme měli vlastně domluvený bydlení, měli jsme všechno domluvený, nájemní smlouvu, měli jsme krásné bydlení u Lake Havea, což je na jižním ostrově úžasné místo. Je to, bych řekl, nebo obecně to za to jako nejchladnější jezero vůbec a ubytování bylo skvělé, byli jsme nějakých 50 nebo 100 metrů od pláže, vzpomínám na to, ale bylo to pro nás zároveň i stres, protože jsme neměli práci a ty náklady byly obrovský a peníze, které jsme vlastně měli našetřený z průběhu x vlastně měsíců předtím, tak výrazně potom padaly a nebylo to jenom jako, že by jsme utráceli, ale i ty nájmy prostě jsou trošku dražší a i přesto, že jsme bydleli v baráku a byli jsme tam 4, tak jsme platili vlastně kolem necelých 200 dolarů týdně. Jo, takže ono se to potom nastřádá do toho, člověk si musí udržovat nějaký, měli jsme tam krep, takže jsme ještě museli kupovat dřevo a těch nákladů tam bylo prostě víc. Navíc jsme potom později, teda až už ta situace odezněla, tak tím, jak jsme potom sehnali práci, tak jsme dojížděli, protože to místo, kde jsme bydleli, tak bylo pracovně trošku slabší, ale naopak my jsme si užívali tu přírodu, která zrovna v té Havaji je úžasná. Je to fakt město, které není tak prosnulý těma turistama, ale na druhou stranu je tam ta příroda furt taková nedotčená a těch turistů tam není tolik. A to já třeba zrovna jako fotograf jsem potřeboval nebo hledal, vyhledával takové místa.
0: No je pravda, že ty jsi vlastně profesní fotograf, takže to asi musel být takový trošku splněný sen tady po této stránce.
1: Určitě, byl to pro mě splněný sen. Byl, no.
0: Je pravda, že ta novozélandská krajina, byť já ji znám teda samozřejmě jenom z fotek a z internetu, tak je úžasná. A možná bychom mohli říct, jestli, protože ty si pořídil mnoho fotek na Novém Zélandu, si je můžou třeba diváci nebo posluchači někde prohlédnout.
1: Určitě. Já jsem některé fotky prezentoval na Kozák Foto na Instagramu a s tím, že tam nejsou všechny, některé nějaké perličky, přiznám se, že mám uchovaný fotu pro sebe a byly to i momentky, těch záběrů byla spousta. Musím říct, že teda první část jsem teda fotil mobilem, protože jsem musel techniku prodat před cestou na Zéland skrz finance samozřejmě, protože chtěl jsem mít nějakou rezervu a přece jenom být na druhé straně světa bez peněz je fakt jako hodně velký hazard, takže jsem chtěl mít jistotu. Takže vlastně nějaký první rok jsem fotil jenom mobilem a pak se mi povedlo právě spolu se snoubenkou našetřit na foťák, který vlastním doteď a za který jsem šťastný, protože musím říct, že třeba zrovna ten foťák tam byl levnější než v Česku. Takže jsem využil situace a koupil jsem ho tam.
0: A mě by ještě zajímalo, ty jsi zmiňoval to, že jste měli vlastně předtím domluvenou nějakou práci, která tak úplně neklapla, přičemž ty náklady na to bydlení a tak dále celkově na ten život byly dost vysoké. Tak nastal po dobu toho vašeho pobytu nějaký moment, kdy fakt byla nějaká krizová situace, nebo že jsi říkal, že co tady dělám, proč jsem jako nezůstal doma?
1: Ta krize právě nastala v době, kdy vlastně my jsme byli v tom baráku, protože tam já jsem začal cítit, jak kdyby, že to nebylo jenom taká růžová, nebo procházka růžovým sadem, protože vlastně ono v té době začal už takový jako pozdní podzim, takže už bylo fakt jako zima. Tím, že navíc jsme byli na jižním ostrově, tak fakt ty teploty během neklesaly dost nízko. Ale zase, jo, ty teploty, když bych se vrátil ještě k tomu těm teplotám, tak jsou trošku jiný pocitově než tady v Česku. Ale tam jde spíš obecně o to bydlení, který je hodně takový. Za prvé je to beztopení bydlení a to bydlení je trošku jiný. Jo. Přece jenom ty baráky jsou dřevěný, je tam chlad. Takže když to tak shrnu, tak pro mě ten problém nebo problém. Ta situace nepříjemná byla v době, kdy my jsme byli na baráku, byli jsme bez práce, byli jsme relativně bez peněz, museli jsme si dokonce půjčit peníze, protože jsme nebyli pak už schopni zaplatit nájem a bylo to tak na hraně, že jsme přemýšleli o tom, že se zbalíme a pojedeme zpátky na sever hledat nějakou práci na sadu, která by tam byla, byť by jí bylo málo, tak prostě by nějaká byla. A v podstatě v den, kdy jsme to chtěli otočit a už jsme byli já na zhroucení, Monča taky, tak jsme dostali zprávu od vlastně manažera v New Worldu ve Vanace, což je New World je obchod, který je běžně sortiment s potravinama a ozval se nám, dokonce to byl Čech, Jirka se jmenoval, což mě jako náramně překvapilo, protože jsem nečekal, že se mi ozve Čech a ještě k tomu manažer. Takže mi říkal, že tady vidí naše životopisy a že vidí, že jsme z Česka a že nás bere přednostně a pokud máme zájem, takže můžeme nastoupit do druhého dne. Tak mě v ten moment spadl kámen ze srdce a fakt jsem si oddechl, protože fakt ten moment byl pro mě zásadní, protože bychom museli všechno překopat a byl by to obrovská komplikace skrz to bydlení, kde byla podepsaná už smlouva a museli bychom vracet bond, jo, nějakou zálohu, která nebyla malá úplně. Takže jako fakt to bylo pro mě obrovský štěstí v ten den a vím, že jsme se to dozvěděli zrovna na výletě v Queenstownu a Monča a já jsme z toho byli nadšení, tak jsme si za odměnu tam koupili zmrzku. Žádný pivo.
0: Takže potom jste vlastně šli pracovat tady do tohohle z toho supermarketu. Je teda super, že takhle Čechy podrželi. A
1: Češi právě tam fakt drží. No. A Jirka už tam dělá teda taky dlouhou dobu manažera, nebo mám dojem, že mi říkal nějakých 7 let, pokud si dobře pamatuju, což je docela dlouho. A má tam hlavně super jméno, takže tím, že má i dobrý kontakt nebo dobrý vztah s tím majitelem, tak to bylo super, že jsme tam měli i nějakou takovou oporu v té práci.
0: A dokázal bys třeba charakterizovat, jaký jsou obyvatelé Nového Zélandu, samozřejmě ideálně v porovnání s Čechy, co se týká třeba nějakých vlastností, jak chování a tak dále.
1: Určitě. Já bych to třeba porovnal úplně z toho začátku, když jsem potkal Zélandiáky na vlastně na sadech a pak třeba přímo v tom obchodě, s tím, že vlastně na sadech jsme často potkávali jak kiváky, tak maory. Maoři jsou vlastně ti původní obyvatelé, co jsou tmaví, pokerovaní, a ti často dělali na těch sadech a musím říct, že byli jako fajn, byli hodní, byli strašně pracovití a brali nás prostě jako svoje, že nebrali nás jako, neměli nějaký předsudky, že jsme turisti, kteří tam přijeli. Nebavím se o všech, jo. Samozřejmě jsou tam i takoví zastánci, kteří, nebo zastánci svojí vlasti, kteří jsou odpůrci jako turismu a úplně dvakrát to neuznávají, ale já si myslím, to je můj názor, že za to můžou právě takoví ti turisti, kteří jsou hodně neohleduplní, a nechci zmiňovat třeba jako jenom Němce, ale zrovna třeba Němci tam dobrý jméno úplně nemají, to sami Francouzi. Nemluvím o všech, jo, bavím se obecně, ale ti tam nějakým způsobem prostě zasáhli do toho jejich režimu. A spousta z těch mladých Němců z vlastní zkušenosti, který jsme zažili po kempech a dělali tam obrovský čurbes, jo, hlavně vyhazovali odpadky a nerespektovali vůbec řád toho kempu, nějaký podmínky, které tam byly. A až mi bylo třeba líto kolikrát, že třeba majitel, který je viděl, tak po nich na druhý den uklízel odpadky mezi tím, co oni byli třeba v práci. Mm. Jo, protože mu to bylo líto. On prostě jim řekl nic ve stylu, chlapi, běžte to uklidit, ale prostě uklidil to za ně on. Takže obecně Zélanďáci jsou strašně milí, hodní a pohostinní. Majitelka vlastně v baráku, kde jsme byli, tak nám chodila na návštěvy. Samozřejmě ne, že by se zvala sama, ale my jsme ho zvali, protože byla super v tom, že se nás ptala, jak se cítíme tady, jestli máme všechno, co potřebujeme. Prostě takový nadstandard, který já třeba jsem neznal. Co mě třeba ještě hodně překvapilo a cena Zélandu obecně za něj, tak třeba to, že v obchodech není tady u nás vlastně běžně nákup, si dáváme zpátky do košíku nebo do tašky my, tak na Zélandu tam se nic takového neděje. Tam od toho jsou lidi, kteří vám to dají zpátky do košíku, do tašky, vám to skvěle naskládají, usmějou se na vás a popřejou vám hezký den. A to dělají individuálně každému zákazníkovi a neříkají to nuceně, že by museli, ale protože chtějí. Tam je etika nějaká obchodní v tom New Worldu, kde jsme pracovali, ale tam etika je nějaká jako mezi sebou jako občanama, a to se mi hrozně líbilo.
0: No, když tak nad tím přemýšlím, je pravda, že občas i tady u nás v Česku by stačilo to, aby se na sebe lidé usmáli, popřáli si ten hezký den, a myslím si, že by to bylo kolikrát taky o mnoho veselější.
1: Souhlasím.
0: Je taková maličkost, která vlastně nic nestojí, ale člověku to dokáže jako hodně zpříjemnit den. A je pravda, že vy jste tam samozřejmě mimo práce taky cestovali, a jestli tam i nějaké super zážitky, jeden speciální s tvojí přítelkyní, tak možná jsem to na tebe takhle trošku prásknul, ale předám ti slovo, aby nám to trošku popsal.
1: Jo, měli jsme zážitek takovej, který se týkal příletu vlastně vůbec Monči, a týkalo se to toho, že my jsme se na sebe tak těšili, a ona, když doletěla vlastně s tím kamarádem, mě letěli spolu, který tam byl vlastně pak ty 3 týdny, tak já jsem netrpělivě čekal na letišti, byl jsem ostříhaný, oholený, upravený, s kyticí růží, a dopadlo to tak, že ona doletěla, a když jsem na ní čekal v té části, kde už můžu čekat, tak prostě ona přišla, otevřela ta brána, a ona se podívala a zjistila, že tam vlastně vůbec nejsou, přitom jsem tam stál, ona si mě nevšimla a šla druhou stranou. A já si říkám, ty ona, jako co se to děje, ona je na mě naštvaná, nebo co? No, ale utíkal jsem za ní, byl jsem prostě dojatej z toho, že už uvidím, protože jsme se neviděli 4 měsíce a fakt ta komunikace jenom přes mobil každodenní byla obtížná, prostě i vůli tomu posunu časovému. Takže prostě to obětí první po těch 4 měsících bylo něco neskutečného. Jako to bych přál každému, ať si zažije, protože byly to kombinace emocí těch, kterých jsou příjemný, kombinace toho, že vlastně už tady nejsou sám, bylo to bezvadný. A Davidovi, vlastně, který s ní doletěl, tak tomu děkuju za fotku, kterou nám pak udělal, protože je to pro mě hodně památeční a vážím si toho.
0: To rozumím. Já se ještě zeptám tak, jestli ty seš třeba s někým z těch kamarádů třeba v kontaktu i teďka, protože neřekli jsme asi, že ty ses vrátil ještě před tím, než vypukla celá pandemie kolem koronaviru. A tak jestli máš třeba nějaké zprávy z Nového Zélandu, jak se vyvíjí ta situace tam, nebo...
1: Mám tam vlastně, my jak jsme odjížděli, tak už jsme zajišťovali si i nějaký jako prodej našeho auta, a tím, aby jsme si to trošku pojistili, tak já jsem zjistil, že moje spolužečka ze základky letí taky na Zéland se svým vlastně už manželem, tak mě to potěšilo, protože jsme jim to auto nabídli a vlastně potom, než my jsme odletěli zpátky do Česka, tak nějakou dobu jsme tam trávili všichni společně a bavili jsme se o všech možných věcech a vlastně doteďka oni jsou v našem autě, původním autě, já říkám našem, už naše není, ale furt je to tak nějak jako v hlavě a v srdci, takže beru to jako naše auto, ale už je jejich a jsou tam vlastně doteď, už tam jsou vlastně taky ten rok, od doby, kdy jsme se vrátili rok a něco. A přiznám se, že v kontaktu denně úplně nejsme, ale sleduju samozřejmě to, kde oni jsou, kde se fotí a mají docela podobné destinace, jak my. A co se týče té situace, tak se přiznám, že úplně nevím, jak to teďka je, ale na druhou stranu to omezení jako na Zélandu oproti tady Česku je nulový. Jo? Tam je umožněné v podstatě úplně všechno. Ta nákaza se tam nerozšířila a v podstatě je to tam neomezený restaurace, jo, žádné roušky se nosit nepotřebujou. Je to jak to je, je to tam prostě jiný. A je to díky tomu, že ty hranice se zavřely zavčas, zavřely se už někdy, myslím, duben, květen, takže v podstatě je to tam teďka na takové úrovni normálního života. Takového naprosto normálního, jaký by měl být.
0: A ty hranice jsou zavřený pořád teďka ještě?
1: Mhm. Jsou zavřený podle mě pořád. Nebo možná je to nějak omezený, přiznám se, nevím, ale funguje to tam. Jako co mám informace od lidí, tak není nic, co by bylo úplně omezenýho. Přes treky, který na začátku, než to tam vlastně taky nějakým způsobem se rozšiřovalo, tak se tam všechno zavřelo hned. Byly tam prostě jasné opatření, které v podstatě fungovaly hned na začátku a bylo to efektivní, což je důležité říct, prostě měli nějaký význam ty opatření a proto je tam teď, jak tam je, no. Tak to je.
0: Jasně. No jo, dost možná jim pomáhá samozřejmě i to, že nejsou jakoby vnitrozemským státem.
1: Určitě. Jo, to zrušené ty lety, jo, to má na to určitě jako taky dopad. Stoprocentně.
0: Já teda prozradím, že ty jsi rodák z Přerova a zajímalo by mě, jaký byl vlastně ten návrat potom z Nového Zélandu sem do Česka, jo, do Přerova.
1: Byl to návrat docela jako pěst na oko, bych řekl, protože ten návrat byl fakt těžký. Už jenom kvůli tomu, že vlastně my jsme se vraceli z leta do zimy, vlastně v tom únoru, kdy jsme se vrátili, tak tím, jak je tam vlastně časový posun, tak je tam vlastně jinak je tam léto i zima, je to přesně naopak oproti Česku. Takže bylo to vlastně pěst na oko. My jsme doletěli a přiznám si, že bylo spoustu věcí, na které jsem se těšil. Přes pivo, které jsem si dal hned v Praze, jako fakt naše český dobrý pivo, tak po nějaký pořádný jídlo. Kofolu, vím, že to jsem se těšil moc, tak ono to docela rychle vyprchá, tady takový to nadšení zpátky. A potom, jakmile člověk prostě střízlivý do takového toho už normálního života českého a vrátí se prostě domů, tak ta euforie poměrně rychle vyprchá. Já jsem s tím tak nějak počítal, ale člověk se na to nikdy nepřipraví. A nikde se nepíše vůbec o tom, že ty návraty často jsou jako dost těžší než při cesty někam. Jo, protože člověk si zvykne na něco, co nemá a zjistí, že mu to docela vyhovuje, ale ví, že to není jeho vlastní, že prostě není doma. A ten domov prostě, on se tím cestováním tak nějak jako změní, že domov pak už pro něho může být to místo, kde právě žije. A nemusí to být třeba jenom Česko. Ale prostě máme tady rodinu, máme tady přátelé, jsme na to tady zvyklí, ale bylo to prostě už na čase nějakým způsobem změnit, protože Zéland jsme fakt procestovali fakt od severu úplně vrchu Kejbringa až po spodek Dunedinu, takže jsme si říkali, že už je čas se vrátit a návrat vůbec jako pak domů až do Přerova byl těžký, protože jsme prostě přemýšleli s Mončou, co dál. A v té době potom vlastně tady začal ten virus, který se šířil dál a bylo to náročné. Prostě s nějakým způsobem začat fungovat jinak, protože nebudu říkat, že ne, ale bylo to tak, že na Zélandu se žilo prostě jednodušejc. A tím, že tam všechno funguje,

0: tím bych chtěl začít. Další věc tak je vůbec sehnání práce, která stačí, dejme tomu jazykově, být tak průměrný, tak se dá sehnat slušná práce. Znám spoustu lidí i v práci, kde jsme dělali my v tom New Worldu, tak tam byli cizinci, kteří fakt jako neuměli skoro ani slovo. Jo, naučili se základní věci úplně, které se v té práci museli, nebo jako byly potřeba naučit, a pak už to šlo jako poměrně snadno. Takže tak to tam prostě probíhalo. No.
1: No, ty jsi vlastně po návratu rozhodl věnovat se čistě jenom focení v podstatě, ale kterému jsi už nutno říct věnoval docela dlouhou dobu. Mm-hmm. Tak možná zkus nám jenom přiblížit, jak dlouho, nebo kdy vlastně jsi začal fotit, než jsi se rozhodl, že se tomu budeš věnovat mm-hmm. naplno.
0: Vlastně začalo to tak nějak celkem náhodně, protože jsem si prostě z nějakého důvodu přál foťák a byla to intuice, na kterou dávám i teď. Takže prostě jsem si přál foťák. Bylo to rok, psal se rok 2007, a vím, že jsem dostal na Vánoce Olympus SP560, pamatuju si do teďka ten název. Byl to úžasný stroj, který mě naučil strašně moc, posunul mě fakt daleko, protože jsem s ním mohl fotit úplně všechno. Mohl jsem díky tomu rozsahu toho zoomu jsem mohl fotit přes přírodu až po zvířata. Samozřejmě v té době s omezenýma mojema schopnostma, který jsem uměl. A vlastně doteďka postupuje člověk dál, takže začal jsem v roce 2007 a chytlo mě to takovým způsobem, že jsem se tomu věnoval každý den téměř. Při studiu bavilo mě fotit úplně všechno, ale potom postupem času jsem se začal nacházet v určitých oblastech, které mě bavily víc, a hlavně mě začalo bavit víc pracovat s lidma. A do toho vlastně, takže jsem se věnoval hlavně třeba portrétní fotografii, to mě baví doteď. A v průběhu těch několika let jsem začal zjišťovat, že mě baví hodně i události, a jedna z nich jsou třeba svatby, kterým se věnuju doteď. A musím říct, že mi to naplňuje, a hlavně pro mě práce je koníčkem, takže já tu práci dělám furt ze srdce, a i přesto, že to je práce, tak já kolikrát, když tu práci dodělám, tak někdy zapomenu, že vlastně nemám zaplaceno od klienta. Prostě může někdy stát. Mm-hmm. A není to protože mi to prostě baví. Já to dělám automaticky, jsou domluveny nějaké lhuty, do kdybych to měl stihnout, ale prostě ta práce je mým koníčkem, takže já se u toho rozptýlím. A když je té práce moc, což se někdy může stát, tak jasně člověk trošku znervózní a uvědomuje si trošku zodpovědnosti, která tam je. Ne trošku, ale je to zodpovědnosti hodně. Ale věřím v to, že furt ta práce jako svadebního fotografa by se měla dělat srdcem, a to, když tam je to srdíčko, tak potom ty fotky vznikají sami.
1: No, já bych se moc rád zeptal třeba na ty svatby, u toho bych se rád trošku pozastavil, protože samozřejmě svatba v ideálním případě je jeden jediný den v životě, který už by se nemusel opakovat víckrát. A samozřejmě i ty momenty, napadá mě první políbek, výměna prstínku, nějaký první tanec a tak dále, tak to jsou momenty, které těžko se dají třeba zopakovat, takže fotograf řekne, ale já nevím, nestihl jsem to, nebo nepovedlo se mi to, můžete to udělat znova. To chce asi hodně tréninku, možná citu.
0: Určitě. Já vlastně první svatbu jsem nafotil před, už je to taky 7 let, s tím, že první hned moje svatba byla na ostro. Spousta fotografů si třeba zkouší svatby s nějakým profesionálem a jsou tam jako podružní, učijou se, nejsou za to zaplacení, nafotí to a tím se učí. Já jsem první svatbu fotil hned na ostro a pamatuju si, že pro mě bylo hrozně důležitý, a je to pro mě důležitý i doteď, a je to z toho důvodu, že fotograf, třeba já, se zvyklý mít nějakým způsobem kontrolu nad tím dnem. Takže já na předsvadební schůzce vždycky nějakým způsobem s nima vykomunikuji, jaký je harmonogram dne, co se bude dít, případně zkusím zajistit nějaké věci, třeba které oni nejsou schopni nebo na které už nemají čas. Může to být přes dort, kytice, výzdoby a tak dále, může to být fotokoutek, těch věcí je spousta. Takže pro mě je vždycky důležitý s těma vlastně fungovat tak, že si pomáháme navzájem. To znamená, že se bavíme o těch věcech a spíš na té svatbě jsme jako parťáci a jsme jako tým, než aby jsme tam byli jakože, jak bych to řekl, prostě bavíme se tam tím způsobem, že si i tykáme. Mm-hmm. Takže jsme jak kdyby kamarádi, jsme přátelé. A to je, bych řekl, docela taky jako takovej jedna z věcí, která tu svatbu pak dělá příjemnější a vytváří to dobrou atmosféru.

0: na obou dvou stranách.
1: Rozumím.
0: Čili jste vlastně takový parťáci. Mm-hmm. Jsme parťáci. Ono je to, je to v rámci pak i novomanželských fotek, i v průběhu toho dne opadne ta tréma vlastně těch svadebčanů, kteří vlastně často bývají ten den hodně nervózní a nemají se na koho obrátit. A ten fotograf je tam vždycky i od toho taková jakási psychická podpora, která jim odlehčí, když třeba neví, potřebou poradit, nebo potřebou si někomu si věřit s nějakým problémem, nebo i s nějakou radostí. Tím, že fotograf v podstatě je u všech těch momentů, tak on je zároveň i opora psychická, takže to je pro mě důležité i takovou roli zastávat a pomoct jim, protože všechny ty momenty se pak na těch fotkách odrazí a ty emoce tam potom jdou vidět, takže je to jeden z úkolů, který já předávám potom navíc. Není to asi úplně běžný, ale myslím si, že to hraje potom zásadní roli potom ve výsledných fotkách.
1: No, rozhodně si myslím, že to je přidaná hodnota. A teď vlastně, když tak o tom mluvíš, tak ty tam vlastně jako fotograf nejsi jenom jako fotograf, ale přesně jak jsi říkal, taková podpora, možná trošku koordinátor, jestli jsem to dobře pochopil. A taky možná jedna věc, která ne tak úplně každého napadne, je to, že ty vlastně jsi na hodně svatbách, že máš svatbu vlastně třeba každý týden nebo i několikrát.
0: Někdy to tak je. Někdy mám dokonce i dvě za sebou, to se klidně může stát, pátek, sobota.
1: Čili ty už vlastně víš, jak to chodí, a když si třeba jsou něčím jistí, tak tím vlastně poradí, že...
0: Jo, protože business, ten průběh je jako takovej podobný, jenom se třeba mění ten harmonogram dne třeba trošku jiný, ale v podstatě ta posloupnost jako taková je hodně podobná skoro všude. Jo, takže potom v podstatě takový ty rady různýho typu, jak by měli stát při skupinových fotkách, tak to má vlastně za roli fotograf, aby si je nějakým způsobem ujednal tak, aby stáli správně, protože často neví. Potom, aby si nezapomněli občanky třeba, když odjíždí z domova. Různý takové věci. Jsou to drobnosti, ale jsou to zásadní. Prstýnky, stalo se, že třeba zapomněli. Jo, takže toto já se snažím furt tak nějak korigovat, a i když to nemusím dělat, tak to dělám, abych omezil nějakým potom nepříjemnostem.
1: Jasně, jasně. A co se týká ceny, to je hodně takový skloňovaný téma, cena vlastně za svatební fotky. Já se přiznám, že tady na to téma už jsem taky jednak četl hodně věcí třeba na sociálních sítích, i třeba mý přátelé, kteří už vstoupili do toho svazku, tak se o tom bavili, nebo já jsem měl možnost slyšet jejich názory a tak dále. Samozřejmě vychází to asi vždycky z situace toho daného páru, to je jasné, ale... Je rozdíl mezi fotkami od fotografa, který si vezme třeba 5000 korun za tu svatbu, anebo fotkami, které stojí třeba 20 000?
0: Já bych to vlastně přesně, já bych začal tím, že vlastně novomanželé se vždycky, nebo novomanželé svadebčané, kteří plánují svatbu, se prvně přemýšlí nad tím, kolik vlastně chcou investovat do fotografa. A to je první věc. Oni přemýšlí nějakých finančních možnostech, které mají. S tím, že vlastně pak zbyde nějaká částka plus minus, do které se chtějí vejít. Ale jsou i lidi, kteří v podstatě to úplně nedělají a nechávají to tak nějak, že se vybírají podle toho, jak se jim ty fotky líbí, a ceny zas tak neřeší. Jo, jsou to takové dvě kategorie, ale obecně spíš ti lidi mají nějaký omezený rozpočet a podle toho se chtějí vejít. Obecně já třeba jsem spoustu svadeb sehnal na Facebooku, jako sociálních sítích, tam zrovna třeba Facebook funguje docela, bych řekl, výborně. Jsou tam různé skupiny, kde se poptávají vlastně fotografové, a následně je tam velká škála fotografů, kteří tam nahodí své webové stránky, popíšou se tam. Jo, každý dělá maximum na to, aby si ulovil, když to tak řeknu, ty svadebčany. Ale na druhou stranu, oni nejsou ti, co lovijou, ale ti novomanželé si v zárobě potom vybírají. Takže vždycky je právě potřeba, nebo obecně jsme se bavili o té ceně, tak ty jsi řekl nějakou cenu kolem 5000 a 20 000, tak tam rozdíl je. Samozřejmě začátečník si tu cenu hodí nižší, a svadebčani třeba nějakým způsobem tím, že mají omezený rozpočet, tak se přikloní k té variantě, jo, ale já bych tím chtěl říct to, že je to hodně rizikový, protože ten den je fakt, jak říkáš, často jenom, no, doufám, že bude jenom jeden, i oni v to doufají, a ty finální fotky třeba jako zdaleka neodpovídají kvalitě ani těm 5000. Často se to může stát. Jo, z nějakého důvodu buď ty fotky jsou rozmazané všechny, je to jejich málo, nebo dokonce fotograf třeba nepošle, jo, je spoustu podvodníků, a já třeba osobně bych investoval radši víc peněz a měl jistotu toho, že ty fotky finální budou kvalitní, a ožil bych třeba těch 5-10 000. Jo, takže já jsem zastánce radši kvality, A tím bych chtěl apelovat i na všechny, kteří plánují mít svatbu, že je důležitý si vybrat fakt dobře, protože tím nechci říct, že já bych potřeboval hned mít zakázku, to ne, ale jde o to, že ty fotky už vám nikdo nevezme a ten den je jenom jeden, je jedinečný den, takže já si myslím a stojím si za tím, že ten den by měl být zdokumentovaný dobře a potom ty fotky už jsou na furt a nikdo tě je nevezme.
1: Mm. No, to se mi vybavilo teďka přesně jeden moment, kdy mi kamarádka, teďka někdy na podzim to bylo, ukazovala právě fotky nějaké spolužačky ze svatby, které tam byla jako družička. A oni tam tenkrát, nevím z jakého důvodu, jestli se rozhodli šetřit, nebo prostě ta situace nebyla ideální, ale neměli vlastně svatebního fotografa. A fotil jim to někdo z rodiny, to byl nějaký mladý klučina. A ty fotky, jako takhle to řekl, měli je, ale není to takový to, co by si třeba nechal zarámovat někde, nevím, do obýváku, nebo něco, čím by se úplně chlubil, být samozřejmě to gros jsou ti dva novomanželé, ale přece jenom ta kvalita toho, co pak třeba člověk může vidět někde na sociálních sítích a tak nebyla úplně ideální, takže právě jsem si říkal, kde tam třeba mohl být ten zakopaný pes toho, proč si třeba radši nenajali profíka, protože se tady o tom bavíme teďka dokola, že ten den je fakt tak výjimečný, že si myslím, že stojí za to mít ty fotky fakt pěkný, kvalitní a člověk na to pak mnohem radši jako vzpomíná.
0: Určitě. Já bych ještě chtěl říct jednu věc a to je třeba právě to, že profesionál, když fotí na té svatbě, tak se často stává, bych řekl teďka skoro na každé svatbě, že se tam najde někdo, nějaký amatér, většinou je to rodinný příslušník, který vlastně se snaží taky zachytit nějaký momentky a přidat fotky navíc, jo, ale to je právě potřeba třeba na té předsvadební zkoušce mi sdělit, nebo já běžně se ptám, jestli tam je nějaký fotograf navíc nebo kameraman, protože jedná se o to, že ten fotograf tam má nějakou roli a od něho se očekává nějaký výsledek a výkon a nepředpokládá, že tam někdo bude fotit s ním, který mu tam třeba bude právě skákat před objektiv, což se běžně děje v praxi i kameramanovi nebo komukoliv jinému profesionálovi. Takže vždycky se ptám na tuhle informaci, je to pro mě docela důležitý. Jsem zastánce i to, že mobily obecně třeba při obřadu spousta lidí vytáhne mobil a fotí a to se taky nehodí. Já vím, že třeba to chcou mít nafocený, aby si to mohli nahrát na Instagram, na storyčko, ale není to vhodný. Radši, ať si nafotí svíčkovou na stole, než ať si fotí obřad. A to říkám, protože potom profesionální fotografové z toho jsou nešťastní, protože finálně ta fotka potom vypadá tak, že je tam úžasný pár, krásně upravený, nádherná fotka a potom vlastně ve špalíru většinou lidí třeba vytahují mobily místo toho, aby házeli třeba rýží nebo dělali bubliny. Jo, z bublifuku. Jo, takže toto mi třeba přijde jako obrovská škoda a děje se to docela jako pravidelně. Takže já bych toto nějakým způsobem třeba omezil, nebo minimálně, ať jsem na to upozorněnej a potom na té svatbě už se potom dá domluvit s tím příslušníkem rodinným, kterým se domluvím, řeknu mu co a jak. A on to většinou jako respektuje samozřejmě, ale prostě každý chce mít fotky, každý chce ulovit hezký fotky, ale ten fotograf profesionál je tam od toho, aby to dělal on na 100%. Je za to placený a je od něho hlavně očekávaný nějaký výkon, který vidí třeba z předchozích svadeb. Takže tady tak.
1: Teď jsem to měl přesně na jazyku, že od něho se čeká nějaký ten výstup a nějaká kvalita, takže chápu. No a ty jsi mluvil o těch sociálních sítích, takže já souhlasím, je to teďka trend, Instagram, vlastně Facebook a tak dále. Tak je to gro, kde se teďka vlastně vy jako fotografové prezentujete?
0: Já bych řekl, že každá síť má něco pro a proti. Já třeba osobně používám Facebook, Instagram, a YouTube občas taky, ale na tom YouTube musím říct, že tam nejsou tak aktivní a nemám tam ani tolik, když to řeknu, followerů. Ale třeba, když začnu Instagramem, tak ten na mě působí za poslední dobu, nebo co ho používám mnohem víc, jako program nebo obecně sociální síť, která je spíš jako na propagaci jako takovou, ale na domlouvání si případných zakázek třeba je lepší Facebook, takže Instagram je fajn na to osvěžit lidem to, že vlastně nějakým způsobem fungují, že jsou aktivní, oni mi řeknou super, je to hezký, ale když to řeknu, tak to tím končí. Když to Facebook je zase na druhou stranu takovej, že je tam možnost jakési spolupráce díky těm skupinám, které tam jsou, a do kterých se já často přidávám, abych si našel nějaký, když to řeknu, kšeft. A A je to docela, bych řekl, aspoň mě to tak jako efektivně docela funguje. Takže Facebook já třeba mnohem víc používám právě na to nějakým způsobem navázat spolupráci s někým a tak dále.
1: Mm. Klidně můžeš říct takhle divákům nebo posluchačům, kdyby se třeba měli zájem podívat na tvé fotky, třeba ze svadeb nebo tak, tak kde to najdou na Facebooku?
0: A vlastně na Facebooku je to na Foto a video Kozákovi, s tím, že máme Foto a video Kozákovi i Instagram, který teďka bude aktualizovaný postupně s fotkama z minulého roku, ze svadebních fotek hlavně. A mimo to mám ještě Kozák Foto, normálně Foto česky, ne Pohoto, to mám taky Instagram. Tam mám i osobní věci, ale mám tam i pracovní. Takže obecně jako na Facebooku Kozák, nebo Foto a video Kozákovi, tam mám taky všechno možný. Já většinou tomu lidé nerozlišuju, já mám zakázky všeho možného typu, ale na Instagramu teďka se snažím, nebo dělám proto teďka trošku víc, být víc aktivní.
1: Hmm, být víc viděn, rozumím.
0: Být víc viděn, přesně tak.
1: Tak je trošku jazykolám, ale
0: jazykolám,
1: vzali jsme to. Mě by ještě zajímalo, samozřejmě bavili jsme se ohledně té ceny a tak dále. Někomu totiž může přijít třeba, pokud se bavíme v řádech několika tisíc, nebo pokud to třeba přesáhne i 10 nebo 15 a tak dále, že je to hodně peněz za to, že je to jenom jeden den. Jenomže on to vlastně není jenom ten jeden den.
0: Není, to není. Je to právě přesně, jak říkáš. Jak ta představa spoustě lidí i často těch svadebčanů je, že ta cena je strašně vysoká. Proč bych měl dát, když já si za den tolik nevydělám, jako proč bych měl někomu dát 15, 20 tisíc nebo 10? Proč, když já si za den vydělám třeba 2000? Ale to je právě ta mylná informace, že vlastně fotograf ten den je tam, bych řekl, hodně nadstandardně angažovaný do toho dne, aby podal maximální výkon, protože čím bude mít líp nafocený fotky, čím bude mít líp zachycený emoce, čím bude líp vystupovat mezi lidma, mezi vůbec jako ve společnosti. To není jenom o tom tam lítat s foťákem jak splašenej a fotit, ale být tam jako součástí toho dne. A ta etika nebo nějaká etiketa toho fotografa na té svatbě je i o té komunikaci pak s těmou rodinou, nejenom s těma svadebčanama, prostě zapadnout do toho kolektivu. Takže v podstatě on tam má víc rolí. Zároveň je tam ta psychologická role, kdy pomáhá právě překonat třeba některé ty momenty, jak jsem zmiňoval, zapomenutý občanský občanka nebo cokoliv. Tak má tam víc rolí. A vlastně to všechno nějakým způsobem je potřeba započítat do té ceny toho dne. No, takže to se bavíme o tom dni a pak následně, jak říkám, je dalších x dnů, týdnů, kdy se ty fotky nějakým způsobem musí filtrovat a protřídit, protože zpravidla já osobně nafotím třeba z celodenní svatby, která trvá 10 až 12 hodin, třeba 1500 až 1800 fotek. Je to takovej, bych řekl, průměr, někdo znám spoustu fotografů, kteří nafotí i víc, 5000 plus minus, což je hodně. A prostě už jenom samotné filtrování těch fotek, to je takový, bych řekl, první krok. A je to náročný na pozornost, takže i to časově poměrně dost dlouho zabere a následně vlastně se vytváří nějakým způsobem, můj styl je to, že vytvářím nějakým způsobem preset, nějaký barevný schéma na tu danou svatbu. A dělám ty schémata samozřejmě na různé části dne, přes obřad, potom hostina a venek, většinou dělám třeba 3 a ty nějakým způsobem potom aplikuju na ty fotky a finálně potom dolaďuju věci, které jsou potřeba křivkama, následně dělám nějakým způsobem ořez, pokud je to potřeba a potom finální retuše, který běžně nedělám, ale novomanželské fotky, některé si to žádají nějakým způsobem drobných retuší třeba, tak ty potom dělám vlastně až nakonec a vlastně řádově celý ten proces až finální odezdání fotek může trvat klidně týden, 14 dní. Někomu to může trvat měsíc, ale já zase zastánce toho ty fotky nějakým způsobem odezdávat včas a kdo má prostě zájem o ty fotky je vidět trošku dřív, tak udělám třeba přednostně ze 2 ze 3 fotky, to se většinou domluváme dopředu, protože samozřejmě každý je netrpělivý, takže se snažím to co nejdřív, aspoň na ukázku, pár fotek.
1: Mm-hmm. Čili dalo by se říct, že ta cena za ty svatební fotky je v podstatě adekvátní.
0: Ta cena je adekvátní, jo, protože do toho si člověk musí odečít sociální, zdravotní, do toho v podstatě nějakou energii, do toho vlastně se započítává opotřebení foťáku, vybavení, jo, no do toho vlastně do té ceny jako takové, kterou si ten fotograf bere za tu službu, je ovlivněna i cena, za kterou, nebo cena vybavení, který on má, jo, když má příklad fotograf vybavení za třeba 100-200 tisíc, tak ta cena bude samozřejmě vyšší než fotograf, který má vybavení za 20. A to je právě to, co ten zákazník třeba nevidí, ale on je vidí pak až finálně ve fotkách. Protože ty fotky jako vypadají líp než z foťáku, který je levnější. Ale zase musím zdůraznit, že to nemusí být pravidlo, že fotograf, který má třeba levnější foťák, nemusí automaticky znamenat, že udělá špatné fotky. Jo, spousta fotografů fotí třeba na starší fotoaparáty, má třeba levnější objektivy, ale má ten cit a vědí, jak to zachytit. Mm. Jo, ale samozřejmě, když je profesionál s profesionální technikou, tak ta cena odpovídá vyšší, ale na druhou stranu potom ten výsledek je úžasný a ty fotky odpovídají té kvalitě a ceně.
1: Rozumím, rozumím. Mhm, souhlasím. Je pravda, je vlastně super, že jsi to takhle popsal, protože těch vstupů je tam hodně, mě ještě napadaly určitě různé softwary, že ona upravo fotek a tak, že musí se platit licence, takže skutečně není to jenom o té tvé přítomnosti na té dané akci, ale i o všech věcech, co se týká techniky, nějakého cestování a tak dále. A já se ještě zeptám na závěr, co se týká komunity fotografů, protože samozřejmě jich je, nechci říct, že hodně, ale určitě nejsi sám fotograf, tak to řeknu. Tak jestli jste spíše konkurenti nebo kolegové, jak se vnímáte v rámci komunity?
0: Já třeba osobně z pohledu jako fotografa svadebního především, tak vnímám to, že okolí, ve kterém Přerov vlastně kde žiju, tak jsme komunita spíš jako přátel, kteří si pomáhají, protože každý nějakým způsobem chce růst a posouvat se dál. A jenom tím, že si předáme nějaké vzájemné informace, které jsou pro nás cenné, protože každý je v něčím lepší. Nikdo není ve všem dokonalý, každý se učíme a tím, že se bavíme o těch věcech do hloubky, tak nás to každého posouvá dál, protože tím, kdyby jsme na sebe nějakým způsobem házeli špínu nebo prostě jsme si brali kšefty nebo prostě nějakým způsobem moc konkurovali, tak by to úplně nefungovalo. Samozřejmě jsou konkurenti, příklad, mladý pár hledá fotografii svarební. Je tam hromada na Facebooku skupin nebo hromada fotografů, kteří nabídnou svoje služby a tím pádem je tam nějaká rivalita, kdo je lepší. Samozřejmě, každý chce mít zakázku. Na druhou stranu přátelé, který já mám kolem sebe, tak prostě nějakým způsobem si spíš pomáháme. Takže když beru okruh jako přátel, tak jsou přátelé i v té pracovní činnosti nebo v tom oboru pracovním. Takže to beru jako takovou výhodu a vzájemný se posouvání dál. Mm. A mimo to si i půjčujem třeba techniku, což úplně taky běžně není, já to osobně taky úplně nedělám, ale osvědčilo se mi to, zatím se musím zaklepat, ještě neměl problém. A prostě je to jakási možnost mít něco, neplatit za to ty peníze, za ty objektivy, ale dostat se k něčemu, co má kamarád známý. A potom ten finální produkt vypadá prostě super. Takže i různé spolupráce s kamarádama nějaký jsou a vzájemně se posouváme dál a potom ten finální produkt pro toho klienta je prostě skvělej, protože na tom pracují dva lidi s tím, že každý má nějaké zkušenosti, nějaké vybavení a to si myslím, že je třeba taky důležitý.
1: Mm-hmm. Perfektní. No dobrá, tak my jsme se v tuto chvíli dostali na úplný závěr našeho dnešního rozhovoru, ale ještě je potřeba říct, že jsme si připravili pro naše posluchače a taky diváky soutěž. Takže Robert nám vlastně slíbil, že věnuje voucher na jedno, a teď tam jestli to řeknu správně, portrétové nebo párové focení.
0: Jasně, může to být portrétní focení, párové focení, je to libovolný. Je to libovolné.
1: Super. Zkrátka, Robert, profesionál, vám udělá nějaké pěkné fotky, ať už jednotlivcům, nebo případně nějakému páru, takže buď to partnerům, nebo samozřejmě rodiče, to mohou být jako třeba i pěkný dárek. A k tomu je potřeba udělat jednu věc a já vám napovím, že správná odpověď na soutěžní otázku zazněla v dnešním rozhovoru, takže kdo poslouchal správně, tak nám napište na náš Facebook, Hana jede pod tohle video do komentářů správnou odpověď na otázku, v kolika letech dostal Robert svůj první foťák. Tak, tato informace zazněla, takže pokud jste zaznamenali, napište nám to dolů, no a my zase za nějaký čas provedeme losování, no a ten, kdo vyhraje, tak se potom vlastně s Robertem bude moct potkat i osobně na focení a případně pokud by ho zajímalo něco dál, tak se ho bude moct doptat takhle osobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže Roberte, já bych chtěl ještě jednou moc poděkovat za to, že jsi na nás udělal čas. Popřeju ti hlavně mnoho úspěšných dalších roků tvého focení, mnoho povedených fotek. No a myslím, že budu mluvit za nás za oba, že ti popřeju i to, aby už se ta situace konečně teďka trošku zlepšila, protože přece jenom ten koronavirus nás ovlivňuje chtě nechtě víc nebo méně, takže doufám, že už to bude co nejdřív za námi a bude svět zase normálu.
0: Já bych chtěl teda ještě jednou moc poděkovat za pozvání, že jsem tady s váma mohl být a tobě, Lukáši, chci taky popřát, ať se daří, Hana jede a jsme hlavně všichni zdraví a ať je svět zase v pořádku a můžeme všichni cestovat nejenom na Zéland, ale i na jiné destinace.
1: To je pravda. Krásná tečka na závěr. Takže přátelé, loučíme se i s vámi. Za týden zase se můžete těšit na nový díl. No a pro ty z vás, kteří nás ještě nesledují, tak nezapomeňte nás odebírat na YouTube, případně na audioplatformě Spotify anebo Apple Podcastech. To je za nás všechno. Mějte se krásně a zase za týden. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
1: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
0: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
1: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
0: Marko, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
1: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétně.
0: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
1: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat z toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
0: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
1: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
0: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
1: Přesně tak.
0: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce, optika Maon na Ostružnické ulici, hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
1: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
0: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: den. Berani, v klidu si užívejte další letní den. Býci, hvězdy vyloženě stojí na vaší straně. Blíženci, promyslete, jaké další kroky uděláte. Radci, snažte se kolem sebe vytvořit pohodové prostředí. Lvi, lidé okolo jsou z vás doslova pav. Pany, důležitý bude vždycky výsledek. Váhy, na úhlu pohledu záleží, tak vyberte ten správný. Štíři, vás čeká jedna zajímavá příležitost za druhou. Střelci, kudy chodíte, tudy pomáháte. Kozorozi, rozhodně nemá smysl se rozčilovat. Vodnáři, prožijete den plný radosti. A co my ryby, nestrácíme čas a jasně si řekneme, co nám vadí.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirák.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom Deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem. Sport. Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přehánky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s zdravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
8: Metro Retro.
9: Metropolis.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáš, i všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací, objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 21. července. Průlom v optice. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc vyvinuli umělou inteligenci, která doostří na rozmazaných snímcích hvězdy nebo naopak molekuly. Metoda umí z obrazů získat skryté detaily a otevírá nové možnosti pro mikroskopy i astronomii. Informuje o tom Univerzita Palackého.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vodní radovánky ve vnitrobloku bratří Hovůrkových v Přerově. Ve čtvrtek se tu slavnostně otevře nové vodní hřiště s interaktivními prvky. Děti se tu budou moci hravě učit, jak fungují stavidla nebo vodní kola. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Co pak v něm najdeme? Názory turistů na region a jeho lákadla, nebo týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. Padělky na trhu odhaluje Čojka. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků, jejichž hodnota v cenách originálu byla asi 5 milionů korun. Šlo hlavně o oblečení a hračky.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Visa.
1: Říká za Českou obchodní inspekci František Kotrba.
0: Sport.
1: Po třetí v řadě zaváhal na turnajích světového okruhu tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva v prvním kole. Tentokrát skončil hned v prvním kole na turnaji ATP v rakouském Kitzbühelu. Na antukovém kurtu padl s Peruancem Busem 1-2 na sety.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Máme tady malou meteo otázku. Kolik podle vás váží obyčejný letní bílý mrak? Odpověď na konci dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Z rána skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď. Obyčejný letní mrak může průměrně vážet kolem 500 tun a ve vzduchu se drží díky tomu, že je voda rozptýlená v miliardách drobných kapkách. To jste věděli?
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Blesková ranní doprava z Olomouce, zde jedničky u Hulína, také zde 55. Víme, jak se jezdí tady, dobré úterní ráno. V Olomouci, Přerově, Prostějově i ve Valmezu ranní provoz bez vážných nehod. Nedaleko Olomouce pokračuje uzavírka mezi Hněvotínem a Bystročicemi. Objíždíme přes Lutín, hotovo má být o Vánocích. Ranní policejní hlídka monitoruje provoz na 264. kilometru D1 u Hulína a pomalu jedoucí vozy do silničářů objíždíme na 25. až 16. kilometru D55 ve směru z Otrokovic na Přerov. Doprava je u nás co půl hodiny k mání. Zdravíme všechny i řidiče z povolání.
0: Rádio Metropole. Víc muziky,

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, v klidu si užívejte další letní den. Býci, hvězdy vyloženě stojí na vaší straně. Blíženci, promyslete, jaké další kroky uděláte. Raci, snažte se kolem sebe vytvořit pohodové prostředí. Lvi, lidé okolo jsou z vás doslova pav. Pany, důležitý bude vždycky výsledek. Váhy, na úhlu pohledu záleží, tak vyberte ten správný. Štíři, vás čeká jedna zajímavá příležitost za druhou. Střelci, kudy chodíte, tudy pomáháte. Kozorozi, rozhodně nemá smysl se rozčilovat. Vodnáři, prožijete den plný radosti. A co my ryby, neztrácíme čas a jasně si řekneme, co nám vadí.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Ráno. První doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěj mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
10: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.
11: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Jdeme na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé tu schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmějí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučních strojů a zařízení na celém území města i v jeho místních částech. Platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích, a to od 12 hodin. Podrobnosti na webu sternberg.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Proměna v sousedství památky UNESCO. V Kroměříži začala rekonstrukce pionýrské louky u podzámecké zahrady. Po renovaci tu bude nové multifunkční hřiště a dětské hřiště se zázemím. Hotovo bude za rok. Zeměkouli těsně mine asteroid. Planetka jménem Apophis, která má tvar arašídu s délkou 450 metrů, proletí okolo Země 13. dubna 2029. Spočítali to astronomové. Planetka bude viditelná a Zemi mine ve vzdálenosti 32 000 km od povrchu, což je méně než desetina vzdálenosti Země Měsíc. Planetka poletí i blíž než některé naše družice, píše o tom deník.
1: Sport.
3: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. 35-letý záložník od nároďáku odešel už dřív, ale ještě se vrátil kvůli mistrovství světa. Elitní fotbalista ke konci v reprezentaci oznámil toto.
4: Ten návrat byl na baráž, pokud by ta baráž se povedla, tak na mistrovství světa, že to nebylo nic jakoby dlouhodobého. Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. A takže nebyl to právě návrat jako takový, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak mě ani úplně přišlo patřičně a nepotřeboval jsem jako veřejně říkat, že znovu končím, když už jsem jako jednou skončil, a tohle to bylo jakoby předem takhle domluvené.
3: Řekl pro ČTK fotbalista Vladimír Darida.

0: Víte, za jak dlouho dorazí sluneční paprsky na Zemi? Zatím tipujte, tak si řekneme, kolik sluníčka si užijeme dnes. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě z rána místy také dopoledne skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti. Polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď. Sluneční světlo k Zemi cestuje přibližně 8 minut a 20 vteřin. Takže kdybychom se teď podívali na slunce, vidíme ho takové, jaké bylo před více než 8 minutami. To jste věděli?
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Policie u Olomouce, také nehoda u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Policejní stopka nás může při kontrolách přibrzdit v Olomouci u kempu Krásná Morava, taky na dálnici z Olomouce na Lipník u Kocourovce. Hraní nehoda se odstraňuje na cestě z Vyškova na Rousínov, opatrně u odbočky k dálnici za Nouskou. Máváme za volant i všem pasažérům, jsme vaše rádio pro šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři úterý 21. červenec a právě dnes se narodil nezapomenutelný herec Robin Williams. Milujeme ho třeba ve filmech Jumanji, Noc v muzeu nebo Táta v sukni.
2: No, podáš si inzerát na seznámení, RSVŽ a 3D, HLSRM za účsně.
1: Na Robina Williamse dnes vzpomínáme. Narozeniny slaví hollywoodský fešák Josh Harnett, česká tenistka Marie Bousková a 25. narozky má norský fotbalový kanonýr Erling Haaland. Dnešek je také Národní den nezdravého jídla a svátek slaví Vítězslav a Vítězslava. Den plný vítězství přeje vaše Moravské rádio i v úterý 21. července.
0: Metropole právě dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Tento víkend se Hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání Hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
15: Tohle je Radio.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení houříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Tvoje ráno.
3: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: make you mine.
1: Let's go. Sounds good.

0: létě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Olomouc bude mít chytré uši. Radní schválili pilotní pořízení 4 zvukových detektorů. Zařízení umí v lokalitě, kde hlídají, sama rozpoznat agresivní křik, střelbu či tříštění skla a okamžitě na nebezpečí upozornit městskou policii. Přístroje doplní v Olomouci kamerový systém na vytipovaných místech s vyšší kriminalitou. Objeví se u hlavního nádraží, dále v okolí podniku Belmondo a ve Smetanových sadech. Jejich zabudování je v plánu na podzim. Zemědělci v Olomouckém kraji makají naplno. Mají pod střechou už přes čtvrtinu úrody obilí a více než polovinu úrody řepky. Postup žní je výrazně rychlejší než loni, kdy farmáři v půlce července sklidili jen necelá 3% obilovin. Čeští záchranáři pomáhají likvidovat velké požáry v zahraničí. Do Česka se včera vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry ve Francii. Po stovkách schozů vody přistáli na základnách v Mělníku a v Přerově. Čeští hasiči však v zahraničí pomáhají dál, a to s likvidací požárů v Řecku.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté do 20 let odehráli na kempu ve Finsku druhý přípravný zápas. Tentokrát ovšem padli. Záložnímu týmu domácích Finů podlehli 3-5, ač si vybudovali dvoubrankový náskok. Další přátelák čeká českou dvacítku zítra se Švýcarskem.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Máme tady malou meteo otázku. Kolik podle vás váží obyčejný letní bílý mrak? Odpověď na konci dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Z rána skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď. Obyčejný letní mrak může průměrně vážet kolem 500 tun a ve vzduchu se drží díky tomu, že je voda rozptýlená v miliardách drobných kapkách. To jste věděli?
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Bouračka na obchvatu Olomouce, také mezi Otrochovicemi a Uherským Hradištěm, anebo v Přerově, víme, jak se jezdí tady. Na obchvatu Olomouce nehoda osobáku a nákladňáku na 263. kilometru za Křilovem ve směru k neředinskému letišti a dál na Lipník. Opatrně se dá projet. Další bouračka, kdy si nerozuměli řidiči osobáku a nákladňáku, je mezi Otrochovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu obcí z Pětihněv, pozor, za kostelem, a auto srazilo chodce v Přerově u gymnázia na Denisově ulici. Doprava je u nás pravidelně k mání. Zdravíme všechny i řidiče z povolání.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

letošním roce v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

S vámi je Rádio Metropole. Po týdnu opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

0: Rádio Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Začínají zprávy.
3: Parkovací komplikace ve fakultní nemocnici Olomouc. Ode dneška jsou dočasně zavřená parkovací místa v ulici IP Pavlova naproti lékárně kvůli rozšíření staveniště nové budovy B. Omezení v této části areálu platí do odvolání. Od 3. srpna se dále uzavře parkoviště u transfuzního oddělení fakultní nemocnice, a to z důvodu rekonstrukce. Vznikne tu větší parkoviště se závorou přímo pro dárce krve. Prací mohou řidiči využít náhradní místa vedle lékárny a neurologie, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Osobnost z regionu v čele českých hasičů. Ty nově dočasně vede Petr Ošlejšek z Mostkovic na Prostějovsku. Dosavadní generální ředitel Vladimír Vlček odešel do civilu. Nového stálého šéfa hasičského záchranného sboru České republiky vybere ministr vnitra do září. Hrozba sucha trvá. Deště z minulého týdne doplnili vláhu pouze v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách i v řekách a podzemních vodách nadále přetrvává výrazný nedostatek. Ukazují to data projektu Intersucho. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stále narůstá. Nová data úřadů ukazují už 5278 mrtvých. Od neděle množství vzrostlo o 70. Hledači obětí dál prohledávají trosky zničených budov v oblasti.
0: Sport.
2: Skvělý start českých vodních slalomářů na mistrovství světa v Oklahoma City. Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali v časovce v kajak krosu stříbrné medaile. Oběma českým reprezentantům uniklo zlato jen o setiny sekundy.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víte, za jak dlouho dorazí sluneční paprsky na Zemi? Zatím tipujte, tak si řekneme, kolik sluníčka si užijeme dnes. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě z rána místy také dopoledne skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti. Polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď. Sluneční světlo k Zemi cestuje přibližně 8 minut a 20 vteřin. Takže kdybychom se teď podívali na slunce, vidíme ho takové, jaké bylo před více než 8 minutami. To jste věděli?
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Opravy na Olomoucku, policie na Prostějovsku, taky na Šumpersku a bouračka ve Frištáku na Holešovsku. Víme, jak se jezdí tady. Nedaleko Olomouce pokračuje uzavírka mezi Hněvotínem a Bystročicemi. Připomínáme objížďku přes Lutín. Hotovo má být do Vánoc. Kde jsou policejní hlídky? Bezpečný provoz zajišťují nedaleko Olomouce na výjezdu z Velké Bystřice na Mariánské údolí. Další hlídky vidíme díky vám v Prostějově na Konečné nebo na Šumpersku v Sobotíně u zdejšího zámku. A na Holešovsku pozor na poškozený nákladák ve Frištáku. Je kluská vozovka na ulici doktora Absolona u stanice LPG. Jeďte opatrně.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Tohle je
16: Radio Metropole.

0: vyrazit.
1: Kraťasy, sluneční brýle, ledová káva, opalovací krém a vaše oblíbené hity. Takové je léto na našem rádiu i v úterý 21. července. Víte, co dělat a kam vyrazit v dalších dnech? Ve čtvrtek 23. července nás čeká open air promítání v Letňáku v Olomouci v rámci festivalu Colores Flamencos. Bude to španělský film Nešťastné příběhy, je to absurdní černá komedie a v olomouckém Letňáku se bude promítat v rámci festivalu Colores Flamencos už ve čtvrtek od 21 hodin. Colores Flamencos nabídne také v pátek na Horním náměstí gala koncert Flamenco Vivo. Večer plný strhující energie, vášně a současného flamenka. Vstup je zdarma. A v sobotu na náměstí bude Latino Party. A tady nás roztančí výjimeční hosté z Chile. Od 19 hodin a vstup je také zdarma. Tak to je olomoucký festival Colores Flamencos. A ještě pozvánka na hranické kulturní léto v Zámecké zahradě. Už zítra ve středu 22. tady zahraje skupina Sakai Club. Od 18 hodin budete u toho?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

si můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky. Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Jak pak řidiči v Olomouci dodržují dopravní předpisy? To dnes hlídá městská policie. Hlásí, že měří povolenou rychlost. Strážníci jsou dnes s radarem na ulicích Okružní, Třída Svornosti a Norská a vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vodní radovánky ve vnitrobloku Bratří Hovůrkových v Přerově. Ve čtvrtek se tu slavnostně otevře nové vodní hřiště s interaktivními prvky. Děti se tu budou moci hravě učit, jak fungují stavidla nebo vodní kola. Nové multifunkční sportoviště pro míčové hry vzniká v okolí Blanska, a to v místní části Obůrka. Dělníci ho budují u stávajícího fotbalového hřiště. Zasportujeme si na něm už brzy. Hotové má být v září. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Co pak v něm najdeme? Názory turistů na region a jeho lákadla, nebo týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. Padělky na trhu odhaluje Čojka. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků, jejichž hodnota v cenách originálu byla asi 5 milionů korun. Šlo hlavně o oblečení a hračky.
4: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
3: Říká za Českou obchodní inspekci František Kotrba.
1: Sport.
3: Šampionka z Athén jde do dalšího turnaje. Na tenisovém Prague Open v Praze na Štvanici se dnes představí vítězka řeckého turnaje Barbora Krejčíková. V prvním kole po půl čtvrté odpoledne vyzve krajanku Lindu Fruhvirtovou.
0: Rádio Metropole.
5: Víme, jak bude. Během odpoledne se nám začne zatahovat. Postupně čekáme oblačno. Vyskytnout se mohou i lokální přehánky. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů, což znamená, že jsme dnes přibližně o 2 stupínky pod průměrnou teplotou pro dnešní datum. Houbaři, pravidelně pro vás sledujeme, jak se vyvíjí situace s růstem hub. Zatím si na ně musíme ještě počkat. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků nízká. Pochutnat si ale v tomhle období pomalu můžeme na ostružinách, lesních borůvkách nebo třeba nektarinkách.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto na Krajnici objíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník za exitem Nemilany. Zatím nám tady ale nehlásíte žádné výrazné zdržení. Na rozlitou látku na silnici, kvůli které je povrch kluský, si dáme pozor ve Frištáku v ulici Doktora Absolona. Víme také, kde se hlídat tachometr. Policejní hlídka stojí na D1 na exitu Hranice a Říkovice, v Šumperku v ulici Zábřežská. Potkat je můžeme taky v Sobotíně na hlavní cestě u dětského hřiště a potravin. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
0: Metropole.
2: And we go.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Doba oběda se blíží, na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme nabídkou nejen pro vegetariány. Máme tady květákové kuličky s ořechy, ňoky s omáčkou z gorgonzoly nebo marockou zeleninu. To si dáme v restauraci Koza zůstala celá. Mrkneme dál, v nabídce je čevapčiči nebo smažený sýr, obojí s bramborami, v baseball pubu na Lascích. A co si dnes dají studenti? Segedinský guláš s houskovým knedlíkem, kefírové lívanečky s lesní směsí a smetanou, nebo třeba kuřecí steak s fazolkami a anglickou slaninou. V Upolácké menze na 17. listopadu. Pochutnat si můžeme taky na smažené sýrové jehle, lazaních bolognéze, nebo třeba pikantních vepřových jatýrkách se slaninou v bramboráku. V podniku Bounty Rock Café. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli. Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Na

0: se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole!
3: Rádio Metropole!

0: s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole. Rádio Metropole.
0: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Sdílená kola v Litovli jedou. Po dvou měsících úspěšného provozu město rozšiřuje systém sdílených kol o 4 nová stanoviště na 14. Jsou na ulicích Žerotínova a Uničovská a také na zastávce na Sobůrky a u Koupaliště. Doplníme, že sdílené kolo služby Nextbike v Litovli lze vypůjčit či vrátit na některém ze stanovišť, která jsou k tomu určená. Možné je dokonce zanechat kolo také v Uničově, se kterým Litovel v projektu spolupracuje. Píše o tom report.cz. Zemědělci v Olomouckém kraji makají naplno. Mají pod střechou už přes čtvrtinu úrody obilí a více než polovinu úrody řepky. Postup žní je výrazně rychlejší než loni, kdy farmáři v půlce července sklidili jen necelá 3% obilovin. Čeští záchranáři pomáhají likvidovat velké požáry v zahraničí. Do Česka se včera vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry ve Francii. Po stovkách schozů vody přistáli na základnách v Mělníku a v Přerově. Čeští hasiči však v zahraničí pomáhají dál, a to s likvidací požárů v Řecku.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté do 20 let odehráli na kempu ve Finsku druhý přípravný zápas. Tentokrát ovšem padli. Záložnímu týmu domácích Finů podlehli 3-5, ač si vybudovali dvoubrankový náskok. Další přátelák čeká českou dvacítku zítra se Švýcarskem.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Který na Vítězslava možná zase zmokne hlava. Tak tohle není žádná pranostika, vymyslela jsem si ji. Pravdivá, ale je. S postupem dne by se nám mělo začít mračit, očekáváme příchod lokálních přehánek. Zítřek nás přivítá polojasně, během dne se ale taky zatáhne na oblačno. Večer až zataženo. I zítra nám může výjimečně zapršet. Teplotní maxima se ve středu budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Biozátěž je pro dnešek i zítřek na nejlepším stupni.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projíždíme bez větších komplikací. Pozor si ale dáme na D35 po cestě z Olomouce do Lipníku, mezi exity Velký Újezd a Lipník Bohuslávky. Na dálnici se tu pohybuje cyklista. Dvě dodávky se nám srazily na Vsetínsku na cestě mezi obcí Bystřičkou a vodní nádrží Bystřička. Na místě je policie. Neprůjezdný pruh kvůli bouračce máme taky na trase Ivanovice Nahané, Švábenice. I tady jsou záchranné složky. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tohle je Radio Metro.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři úterý 21. červenec a právě dnes se narodil nezapomenutelný herec Robin Williams. Milujeme ho třeba ve filmech Jumanji, Noc v muzeu nebo Táta v sukni.
2: No, podáš si dzerát na seznámení, rozveže a třidě hlserm za účsně.
1: Na Robina Williamse dnes vzpomínáme. Narozeniny slaví hollywoodský fešák Josh Harnett, česká tenistka Marie Bousková a 25. narozky má norský fotbalový kanonýr Erling Haaland. Dnešek je také národní den nezdravého jídla a svátek slaví Vítězslav a Vítězslava. Den plný vítězství přeje vaše Moravské rádio i v úterý 21. července.
0: Metropole právě dnes.
3: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. Hasiči přestali prolévat vodou požářiště poničené výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Teplota pod sutinami klesla. Konec požáru ovšem hasiči ještě neohlásili. Vypukl 9. července.
4: Na místě se nachází jedna jednotka hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, plus je tady dronová služba a s tím, že teda se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké nebo téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
3: Říká za hasiče Zlínského kraje mluvčí Lucie Javoříková. Příčinu vzniku požáru zjišťuje policie a vyšetřovatelé hasičů. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk, ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí.
1: Sport.
3: Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat z Pardubic. A to na rok, informuje klub.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Právě teď hlásí kolem 22 stupňů, v Přerově teď rtuť teploměru stoupá také ke 22, v Jeseníku hlásí kolem 16, Svitavy naměřili 19. Víme, jak bude odpoledne. Očekáváme většinou oblačno, během odpoledne se mohou vyskytnout lokální dešťové kapky, nemělo by ale napršet více než 2 mm srážek. Noc nás pak čeká bez deště s jasnou oblohou. Teploty během noci ale mohou spadnout až k 5 stupňům.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je hladká, jiné to je ale na cestě mezi Krčmaní a Kokory. Traktor se tu srazil se dvěma auty. Na místě jsou záchranné složky, silnice je uzavřená. Musíme počítat se zdržením, případně to objet přes Majetín a Brodek u Přerova. Bouračku dvou aut máme taky v Otrokovicích, v ulici Zlínská. Na silnici je překážka, projet je možné, ale opatrně. Na policejní hlídku si dáme pozor na D1 na exitu Lipník Trnávka a na D35 na exitu Loštice. Pohodovou cestu.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery, rajčata, keříková, koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáš, i všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat z toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Rádio Metropole. Metropole. Odpoledne ve městě.

0: ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Začínají zprávy.
1: Parkovací komplikace ve fakultní nemocnici Olomouc. Ode dneška jsou dočasně zavřená parkovací místa v ulici IP Pavlova naproti lékárně kvůli rozšíření staveniště nové budovy B. Omezení v této části areálu platí do odvolání. Od 3. srpna se dále uzavře parkoviště u transfuzního oddělení fakultní nemocnice, a to z důvodu rekonstrukce. Vznikne tu větší parkoviště se závorou přímo pro dárce krve. Po dobu prací mohou řidiči využít náhradní místa vedle lékárny a neurologie, píše o tom Report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Osobnost z regionu v čele českých hasičů, ty nově dočasně vede Petr Ošlejšek z Mostkovic na Prostějovsku. Dosavadní generální ředitel Vladimír Vlček odešel do civilu. Nového stálého šéfa hasičského záchranného sboru České republiky vybere ministr vnitra do září. Hrozba sucha trvá. Deště z minulého týdne doplnili vláhu pouze v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách i v řekách a podzemních vodách nadále přetrvává výrazný nedostatek. Ukazují to data projektu Intersucho. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stále narůstá. Nová data úřadů ukazují už 5278 mrtvých. Od neděle množství vzrostlo o 70. Hledači obětí dál prohledávají trosky zničených budov v oblasti.
2: Sport.
0: Skvělý start českých vodních slalomářů na mistrovství světa v Oklahoma City. Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali v časovce v kajak krosu stříbrné medaile. Oběma českým reprezentantům uniklo zlato jen o setiny sekundy.
3: Radio Metropole, co na sebe.
4: Jak bude, během odpoledne se nám začne zatahovat, postupně čekáme oblačno. Vyskytnout se mohou i lokální přehánky. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů, což znamená, že jsme dnes přibližně o 2 stupínky pod průměrnou teplotou pro dnešní datum. Houbaři, pravidelně pro vás sledujeme, jak se vyvíjí situace s růstem hub, zatím si na ně musíme ještě počkat. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků nízká. Pochutnat si ale v tomhle období pomalu můžeme na ostružinách, lesních borůvkách nebo třeba nektarinkách.
3: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na cestě mezi Krčmaní a Kokory. Je to tady neprůjezdné, objet to můžeme přes Majetín a Brodek u Přerova. Počítáme tady ale se zdržením, před Kokory se nám tvoří kolona, momentálně je přibližně na 20 minut. Nehodu řešíme taky na cestě mezi Valašským Meziříčím a Hod Slavicemi. U Kamenictví se tady srazily dvě dodávky. Projet se dá, ale se zvýšenou opatrností. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se mrknout na rychlý přehled. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Najdeme v něm názory turistů na region a jeho lákadla. Týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. V Jeseníkách opravili horské stezky. Podle ochránců přírody byl tento krok pro zdravou přírodu nezbytný. Návštěvníci Jeseníků se však bouří. Více informací pro nás má olomoucký report. Klokan v běhlu u Biskupic nahané pod auto, srážku nepřežil. Detaily se dočteme

0: www.brech.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Rádio Metropole.
5: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
6: Myslíš si, že máš přehled o všem?
5: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
4: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Jak pak řidiči v Olomouci dodržují dopravní předpisy? To dnes hlídá městská policie. Hlásí, že měří povolenou rychlost. Strážníci jsou dnes s radarem na ulicích Okružní, Třída spornosti a Norská a vyzývají k bezpečné jízdě. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu dnes zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmaň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
4: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit. Poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
3: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balá. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vodní radovánky ve vnitrobloku bratří Hovůrkových v Přerově. Ve čtvrtek se tu slavnostně otevře nové vodní hřiště s interaktivními prvky. Děti se tu budou moci hravě učit, jak fungují stavidla nebo vodní kola. Padělky na trhu odhaluje Čojka. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků, jejichž hodnota v cenách originálu byla asi 5 milionů korun. Šlo hlavně o oblečení a hračky.
5: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Visa.
3: Říká za Českou obchodní inspekci František Kotrba.
0: Sport.
3: Šampionka z Athén jde do dalšího turnaje. Na tenisovém Prague Open v Praze na Štvanici se dnes představí vítězka řeckého turnaje Barbora Krejčíková. V prvním kole po půl čtvrté odpoledne vyzve krajanku Lindu Fruhvirtovou.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
7: 20.47, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde 8 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. Středeční dopoledne se sluníčkem, odpoledne oblačno a večer by měly dorazit i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia. Počasí ve čtvrtek a v závěru pracovního týdne se potom výhledově ponese ve velmi podobném duchu.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Připomínáme nehodu na trase Krčmaň-Kokory. Okolo poledne zde došlo k nehodě dvou osobních aut a traktoru, už se to ale došetřuje a průjezd by měl být v pohodě. Na policejní hlídku potom s 15. hodinou pozor v Bruntále na nádražní, taky na D35 směr Lipník na exitu Velký Újezd a dále v Olomouci na Okružní nebo v Přerově na Polní. Přejeme vám na naší vlně šťastnou cestu bez pokut a dobře dojďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

vámi je Rádio Metropole. Po týdnu opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
6: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Radio Metropole.
12: Taneční rádio.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kraťasy, sluneční brýle, ledová káva, opalovací krém a vaše oblíbené hity. Takové je léto na našem rádiu i v úterý 21. července. Víte, co dělat a kam vyrazit v dalších dnech? Ve čtvrtek 23. července nás čeká open air promítání v Letňáku v Olomouci v rámci festivalu Colores Flamencos. Bude to španělský film Nešťastné příběhy, je to absurdní černá komedie a v olomouckém Letňáku se bude promítat v rámci festivalu Colores Flamencos už ve čtvrtek od 21 hodin. Colores Flamencos nabídne také v pátek na Horním náměstí gala koncert Flamenco Vivo. Večer plný strhující energie, vášně a současného flamenka. Vstup je zdarma. A v sobotu na náměstí bude Latino Party. A tady nás roztančí výjimeční hosté z Chile. Od 19 hodin a vstup je také zdarma. Tak to je olomoucký festival Colores Flamencos. A ještě pozvánka na hranické kulturní léto v Zámecké zahradě. Už zítra ve středu 22. tady zahraje skupina Sakai Club. Od 18 hodin budete u toho?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Jsme tu pro tebe už dlouho.
4: A máme spoustu společných vzpomínek.
5: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy? Sdílená kola v Litovli jedou. Po dvou měsících úspěšného provozu město rozšiřuje systém sdílených kol o 4 nová stanoviště na 14. Jsou na ulicích Žerotínova a Uničovská a také na zastávce na Sobůrky a u Koupaliště. Doplníme, že sdílené kolo služby Nextbike v Litovli lze vypůjčit či vrátit na některém ze stanovišť, která jsou k tomu určená. Možné je dokonce zanechat kolo také v Uničově, se kterým Litovel v projektu spolupracuje, píše o tom Report.cz. Zemědělci v Olomouckém kraji makají naplno. Mají pod střechou už přes čtvrtinu úrody obilí a více než polovinu úrody řepky. Postup žní je výrazně rychlejší než loni, kdy farmáři v půlce července sklidili jen necelá 3% obilovin. Čeští záchranáři pomáhají likvidovat velké požáry v zahraničí. Do Česka se včera vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry ve Francii. Po stovkách schozů vody přistáli na základnách v Mělníku a v Přerově. Čeští hasiči však v zahraničí pomáhají dál, a to s likvidací požárů v Řecku. Sport. Čeští hokejisté do 20 let odehráli na kempu ve Finsku druhý přípravný zápas. Tentokrát ovšem padli. Záložnímu týmu domácích Finů podlehli 3-5, ač si vybudovali dvoubrankový náskok. Další přátelák čeká českou dvacítku zítra se Švýcarskem.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
0: Rádio Metropole, za volantem.
3: Bourá se v obci Říkovice na cestě na Vlkoš. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a taky se 16. hodinou pozor na moravských silnicích na policejní kontroly. Hlídka je právě teď v obci Skrbeň na Křepelce, taky na D35 směr Mohelnice na exitu Loštice. V obci Sebranice anebo v Napajedlech na nádražní. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
0: Rádio Metropole. Víc

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Tohle je Radio Metropole.

generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Rádio Metropole. Metropole. Never.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Začínají zprávy.
4: Parkovací komplikace ve fakultní nemocnici Olomouc. Ode dneška jsou dočasně zavřená parkovací místa v ulici IP Pavlova naproti lékárně kvůli rozšíření staveniště nové budovy B. Omezení v této části areálu platí do odvolání. Od 3. srpna se dále uzavře parkoviště u transfuzního oddělení fakultní nemocnice, a to z důvodu rekonstrukce. Vznikne tu větší parkoviště se závorou přímo pro dárce krve. Po dobu prací mohou řidiči využít náhradní místa vedle lékárny a neurologie, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Osobnost z regionu v čele českých hasičů. Ty nově dočasně vede Petr Ošlejšek z Mostkovic na Prostějovsku. Dosavadní generální ředitel Vladimír Vlček odešel do civilu. Nového stálého šéfa hasičského záchranného sboru České republiky vybere ministr vnitra do září. Hrozba sucha trvá. Deště z minulého týdne doplnili vláhu pouze v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách i v řekách a podzemních vodách nadále přetrvává výrazný nedostatek. Ukazují to data projektu Intersucho. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stále narůstá. Nová data úřadů ukazují už 5278 mrtvých. Od neděle množství vzrostlo o 70. Hledači obětí dál prohledávají trosky zničených budov v oblasti.
1: Sport.
3: Skvělý start českých vodních slalomářů na mistrovství světa v Oklahoma City. Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali v časovce v kajak krosu stříbrné medaile. Oběma českým reprezentantům uniklo zlato jen o setiny sekundy.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dnes v noci teploty spadnou na 13 stupňů. Zítra nás potom čeká dopoledne a ráno s jasnou nebo polojasnou oblohou. Vyšší oblačnost by měla přijít během středečního odpoledne a večer se mají výhledově objevit taky dešťové přehánky. Teploměry nám budou ukazovat lehce nad 20 stupni Celsia, a to taky ve čtvrtek a v pátek. V sobotu i neděli nás potom čekají teploty okolo 25 stupňů.
6: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci se bourá na Tovární ulici, je to před křižovatkou u kasína, ale dá se tu projet v pohodě. Nehoda osobáku a motorky se vyšetřuje taky ve Svitavách na náměstí Míru a střed cyklisty a autobusu zase na trase Štěpánov-Liboš. Na obou místech se dá ale dostat bez zdržení. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor v Olomouci na Dolní Novosadské, taky na D35 směr Olomouc na exitu Velký Újezd a nebo v obcích Tečovice a Horní Moštěnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři úterý 21. červenec a právě dnes se narodil nezapomenutelný herec Robin Williams. Milujeme ho třeba ve filmech Jumanji, Noc v muzeu nebo Táta v sukni.
2: O, podáš si dřerat na seznámení, rozvrže a třidě, hleserm za účsně.
1: Na Robina Williamse dnes se vzpomínáme. Narozeniny slaví hollywoodský fešák Josh Harnett, česká tenistka Marie Bousková a 25. narozky má norský fotbalový kanonýr Erling Haaland. Dnešek je také Národní den nezdravého jídla a svátek slaví Vítězslav a Vítězslava. Den plný vítězství přeje vaše Moravské rádio i v úterý 21. července.
0: Metropole právě dnes. Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu v úterý zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmáň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
4: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
3: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk. Ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí.
0: Sport.
3: Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat Spardubic. A to na rok, informuje klub.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: 20:47, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde 8 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. Středeční dopoledne se sluníčkem, odpoledne oblačno a večer by měly dorazit i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia. Počasí ve čtvrtek a v závěru pracovního týdne se potom výhledově ponese ve velmi podobném duchu.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se na Olomoucké ulici v Držovicích. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a na Olomoucké ulici se bourá i v Hlubočkách. Tady je osobák mimo komunikaci, ale i zde se dostaneme. Policejní hlídka je potom s 18. hodinou na D1 směr Říkovice na exitu Kojetín. Taky na D55 mezi exity Otrokovice a Hulín a nebo na D35 směr Olomouc před exitem Přáslavice. Šťastnou cestu!
2: Metropole.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáš, i všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétně.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici, hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Tohle je
0: Radio Metropol.

0: Sunday what?
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
3: Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky,

0: první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se mrknout na rychlý přehled. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Najdeme v něm názory turistů na region a jeho lákadla. Týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. V Jeseníkách opravili horské stezky. Podle ochránců přírody byl tento krok pro zdravou přírodu nezbytný. Návštěvníci Jeseníků se však bouří. Více informací pro nás má olomoucký report. Klokan vběhl u Biskupic nahané pod auto, srážku nepřežil. Detaily se dočteme na prostějovském reji. Vyřídit si pas, občanku nebo třeba místní poplatky a nevymýšlet u toho, kam na to dobu bezpečně uvázat psa, v Zábřeze už žádný problém. Píše město Zábřeh na svém webu zábřeh.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší. Girl, I'm about to

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězdných jmen.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Rádio Metropole.
1: Metropole.

0: první krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé. Tady je tvoje Metropole. Bebe Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

vámi je Rádio Metropole. Po týdnu opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší.

0: chill. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových interpretů.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Radio Metropole.
1: Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavých

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger. Francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fast Boye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fast Boye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Asi.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší stále na dosah.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáš, i všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétně.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní.

0: autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu v úterý zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmaň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
1: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
0: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk, ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí. Sport. Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat Spardubic. A to na rok, informuje klub.
2: Radio Metropole, co na sebe. Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
3: Radio Metropole. Víc energie.

prvního tónu. Rey je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: close to heaven.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Táňu Evans. Zpěvačku známou hlavně díky svému působení v Eurodance scéně 90. let. Její hlas a energie dodávají její hudbě nezaměnitelný šarm a sílu. Táňa Evans je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nostalgie a radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci taneční

Tady je tvoje metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního. Jeho styl je svěží, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje soundtrack.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Mobiho, ikonu elektronické hudby, který svými ambientními i tanečními skladbami ovlivnil celé generace. Jeho hudba je jako dlouhá procházka s kamarádem, kdy si užíváš klid i energii zároveň. Moby dokáže vytáhnout emoce z elektroniky, což není úplně běžná věc. Jeho styl je jedinečný, plný hloubky a zároveň tanečního groove, co tě chytne. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudebního velikána, kterého prostě musíš znát.